0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.
1: Bla bla bla bla bla.
0: Co se rupa děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se

slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super

0: jsou levý.
1: Přetřeví táta to ne.
2: Kurva kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražen, nebo co? Dražba Luna Park.

teď mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Minulý víkend jsem kámošovi, co sbírá pokémony, jen tak koupil dva balíčky. No a vytáhnul z něj kartu za desítku. Byl jsem trošku uražený, samozřejmě. Ale v pátek ráno mě zajímalo, jestli vy spineři něco sbíráte.
2: No, tak já nejradši sbírám práci palety a nebo sbírám bonusy. Jako v práci za všechno se je možný, za práskání, za všechno.
1: Tak takovýho kolegu bych chtěl v práci mít, no.
3: Ohledně těch sbírek, hele, pokémoni to jsou klasika. Do teďka to neodpustím rodičům, že by to vyhodili, když jsem byl malej. Že to byly pokémoni někdy z roku 2008-2009. Ano, jsem mladý, takže to zase nebyl nějaký přepal starý, ale i tak. No a jinak taková klasika, no všechno, co se sbíralo, dřív to byly ještě samolepky, magnetky na lednici z kostíků a podobné věcičky, prostě všechno, co bylo zdarma k ničemu.
1: No, tak to se ti přiznám, já jsem ty magnetky z kostíků tak trošičku vykrádal. Luigi?
4: Já třeba sbírám autíčka Hot Wheels, mám jich kolem 500 zhruba.
1: Tak to je slušná sbírka, já zase sbírám 5 koruny, protože Božka koupila na jeře kasičku, tak už jich mám asi tak 6. No tak užívej zbytek neděle a my se slyšíme zase zítra mezi 6 a 9 tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Radio Spin.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou, makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu.

0: Máme tu pondělí, máme tu nový týden, nám se tady všechno kazí teďka, Dominiku, co?
1: Tak to nemusí říkat úplně nahlas, ty vole, zatím to nezakřikávej, my to nějak dáme dohromady.
0: Jo, jo, snad to půjde, no, ale nový věci se staly, co budeme řešit, dole?
1: Tak já tady mám nový zákon pro řidiče na Slovensku a musím říct teda, že tam vymýšlejí docela zajímavý věci teda.
0: Aha, super, to bude něco jako chození, jo?
1: No, nebude to úplně jako patřit k hození, ale za určitých okolností si myslím, že se k řidičáku úplně nepropracuješ.
0: Dobrá, já jsem si potom všiml, že tady řešil Pokémony teda v pátek, když jsem to
1: nebral. Tak?
0: No, tak já mám pro tebe takovou zprávičku o Pokémonech, teda a zajímá mě jako tvoje reakce, co na to řekneš.
1: No, tak to já jsem teda taky zvědavý. Každopádně máme před sebou taky poznávačku.
0: Celebrity Voice Flipa.
1: Takže budete mít rozhodně takhle hnedka ze začátku týdne možnost se pořádně hezky pěkně nastartovat.
0: Přesně, rozjet hlavičky a my se ještě předtím jdeme podívat, tak co nám čaruje tady to počasíčko, co Domé, co?
1: Tak co nám čaruje to počasíčko, tak ono to je každou chvilku teda jako nějaký jiný, musím říct.
0: To je taky pravda, no, já jsem tady včera hlásil, tyjo, počasí, jestli říkám, tady prší a najednou zpráva do apky, že, ale počkej, tady je slunko. Tak tady je mrak jako něco normálně na tom radaru, jak to, že tam neprší prostě. Každopádně momentálně je po celé České republice příjemných 16 stupňů průměrně. Na většině území tak jako polo jasno, polo zataženo, jak se tomu zrovna chce. Přičemž ty denní maxi... To je vlastně nejlepší takhle hlásit to počasí, že? Dneska je tak nějak jako zhruba, dejme tomu, jo, zhruba to tak jako cítíte asi, že to je vlastně celkem fajn. Co se tý jako teploty potom nahoře týče, jakože odpoledne, tak to bude tak nějak jako celkem vedro, no.
1: Jako bude celkem vedro. Maximálky by dneska mělo být na 34 stupních Celsia. Každopádně jediný místo, kde by dneska mělo podle mapy pršet, tak je Hradec. Nevím, co děláte v Hradci, ale počítejte s tím, že tam budete mít lehký přehánky, jinak to vypadá docela v pohodě, ale jasno, až polo jasno 34.
0: Yes.
1: Maximálně.

0: Shake your body like a belly dancer.
1: 6 hodin na 5 minut, k tomu ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, Ideál, Dom a taky Krištof. No a my přinášíme první události, které se staly za minulý
0: týden. Přesně, nenápadní událost. Dome, ty jsi tady teda řešil Pokémony, že jo, je to tak? V pátek jsem to slyšel v promíčku.
1: No tak jako ne úplně napřímo, ale trošičku jsem tady...
0: Jako dotkl se z toho, že si koupil kamarádovi nějaký balíček, že jo, a tohleto.
1: Jo, doteďka jsem naštvaný. Zdravím, Pavla.
0: Přesně, dlužíš mu lové. Každopádně, kamaráde, já ti řeknu jednu takovou krásnou věc, protože jeden týpeček má normálně babičku, ne, a tam měla doma nějaký ty pokeše schovaný a říkala mu celý život, no já mám tady ty, pozor, říkala jim Charizardi, asi jako Charizardi, ale nevěděla,
1: co, že tak... Co, Pokémoni se... slovensky, nebo...
0: Je to dost dobře možný, no. Každopádně, když potom ten týpek přišel na návštěvu a konečně se asi po, já nevím, třeba 10-15 letech probral tou sbírkou, tak tam kámo našel 70 zapečetěných balíčků fosil, nebo třeba desítky původních boosterů z 90, holografický Charizardy 3, nebo taky Raichu a tohoto všechno. Dokonce tam byl i Pokédex z 90. let, který byl normálně uzavřený. Okay. Hezky. Ty tady máš i znělku k tomu.
1: Že mám znělku.
0: Tak to je banger. A do toho tam měl ještě mini skateboard s motivem Pokémonů a interaktivní Pokéball hru. No a když jsem potom prolézal ty fóra, kde se lidi jako hádali o tom, kolik to tak může stát, tak říkali, že 250 tisíc dolarů odhad může být ještě podhodnocený. To znamená, že babička, lomeno možná vnuk, já nevím, kdo si to vzal potom, to můžou střelit za víc než 10 mega, kámo.
1: Točkej, 250 tisíc dolarů.
0: 10 mega.
1: Fakt jo. Ty vole, to je neskutečný. Chceš takovouhle babičku?
0: No jako chceš?
1: Jakože ale jsou babičky, které ti prostě nabízejí obrazy, kámo. Říká, tenhle ten obraz, ten až jednou umřu, tak prostě prodáš, budeš z toho mít prostě jako hezký peníze.
0: To je super, ale.
1: Ale pak přijde babička, která ti řekne, ale já mám tady balíčky Pokémonů.
0: To bude my, ty až budem staří.
1: A máš vyděláno.

0: pondělí 3. srpna, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof a jdeme si dát první hru tohoto týdne oficiálně a to bude co, Dome? To bude poznávačka, protože slyším ten mexický bet tady v pozadí.
1: Je to přesně tak, co máš do toho stolu, toho takový tyhle rozjuchaný, si říkal, že se toho moc nenaspal najednou, prostě ty vole energie.
0: To bude to druhý kafe, kámo, co tady mám.
1: Tak kámo, crazy, že je prostě 6:10 a ty už máš druhý kafe.
0: Ale co mám dělat, já jsem fakt přišel, kámo, před druhou ráno pořádně.
1: Já tomu rozumím. Každopádně, tak my si jdeme pustit první ukázku z dnešní poznávačky, tak pojďte si to poslechnout.
2: Za druhé, a nepřerušuj mě, dostáváme až příliš ran bičem. Někteří soudruzi trpí bolestmi hlavy v důsledku práskání bičem a mají hlavu jako dýni.
0: Já asi vím, kámo, já asi vím.
1: Já miluju prostě, jestli někdo stěžuje na to, že ho bolí hlava z biče, ale ne kvůli tomu, že mi dostala na práska, ano, kvůli tomu, že to prostě dělá bordel. No tak jo, jestli vás napadá, co by poznávece dneska mohlo být za film, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Za pár minutek si dáme další ukázky.

0: 6 hodin a 14 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof, máme jsme tady pár minut zpátky otevřeli dnešní poznávačku.
1: Je to tak a je to jako celkem kultovka, bych řekl, a přijde mi, že v Česku je to celkem oblíbená věc. Každopádně ještě než se do toho úplně vrhneme a zkusíme odhalit více nápověd, tak si pojďme dát ještě ty ukázečky do mesa.
0: Jo, tak tu první ukázečku si můžeme připomenout.
2: Hodina. Za druhé, a nepřerušuj mě, dostáváme až příliš ran bičem. Někteří soudruzi trpí bolestmi hlavy v důsledku práskání bičem a mají hlavu jako dýni.
0: To je ještě jak je přísná prostě, ty vole. Tady je fakt jako hodně kouzelný dubbing v tomhletom filmu, jako tady se to je fakt tak povedlo. Každopádně máme před sebou další dvě ukázky, tak si myslím, že můžeme jít asi rovnou na ně, ne?
1: Pojď, mě zajímá, co tam máš z toho.
3: A od té palmy povede dlouhá alej s fůrou soch, bude se jmenovat dlouhá alej s fůrou soch.
0: Jakože velice originální název. No a jdeme ještě na trojku.
4: Posledně jsme neměli štěstí, padli jsme na proklaté gali. Proti jejich dvojmužné převaze jsme nezmohli nic a museli jsme
5: utíct.
4: Ne, to přímo ne. Opustili jsme loď poněkud ve spěchu, řekněme.
1: Ano, já si myslím, že z těchto ukázek je to naprosto jasný a že když už teda nápovědu, tak...
0: Tak maximálně to, že to je francouzská komedie podle vlastně jako oblíbeného asi komiksu nebo animáku.
1: To stačí, doma, to stačí.
0: Jako víc asi k tomu
1: není. Je to francouzská komedie, víc fakt jako není potřeba tady.
0: No je, tak francouzských komedií je spoustu, že jo.
1: No dobře, jaký taxi,
0: taxi, nebo třeba Držubu.
1: Tak promiň, no.

0: Ještě než se pustíme do finále poznávačky, tak mám tady jednu takovou zásadní připomínku, prosím
1: Povídej.
0: Vás. Když tam dáváte něco vidět do mobilní apky Rádia Spin, tak tam prosím posílejte voiceovky. Ono je to pro nás mnohem jednodušší a myslím si, že i pro vás, protože když píšete textovky, ale je to zdlouhavý, než to napíšete a to, takhle to prostě namluvíte, je to hezký, je to osobní, rychle to pošlete, no a my to tady jenom pustíme, nemusíme to číst, to je úplně jednoduchý, že jo?
1: A co, když se někdo stydí?
0: Když se někdo stydí, tak může zavolat a my ho utvrdíme v tom, že se prostě nestydí.
1: Správně, správně. Chceme slyšet váš krásný hlas, dámy a pánové, byli jsme
0: potřebujeme váš krásný hlas, že jo, o tomto rádio prostě, že jo, bychom tady pouštěli audia. Každopádně, my se jdeme teda přesunout té poznávačce, ve které jste dneska hádali jednu francouzskou komedii. No a hádali jste ji podle ukázek, který jsme vám tady posílali pár minut zpátky do éteru.
2: A od té palmy povede dlouhá alej s fůrou soch, bude se jmenovat dlouhá alej s fůrou soch.
0: A tak ještě si připomeneme jednu.
3: Posledně jsme neměli štěstí, padli jsme na proklaté gali. Proti jejich dvojmužné převaze jsme nezmohli nic. A museli jsme...
4: utíct.
3: Ne, to přímo ne. Opustili jsme loď poněkud ve spěchu, řekněme.
0: No a já si myslím, že tady nebylo moc řešit, že tohle to už je taková francouzská kultovka, která vlastně jako... měla, nebo respektive do dneška asi má takový velký hype i tady u nás v Česku, že to asi zná podle mě leckdo. Takže se jdeme podívat na to, jak se tady typovali. Takže Meky.
5: Asterix a Obelix a Mise Kleopatra.
0: Mise Kleopatra. Nevím, jestli si je úplně Meky, jestli tím, že by to mohla být ta Mise Kleopatra. Teda. Tak jdeme se podívat za Honzou.
6: Ale Asterix a Obelix, Mise Kleopatra, myslím.
0: Tak Mise Kleopatra po druhý, jdeme ještě za Jirkou.
7: Asterix a Obelix, Mise Kleopatra.
0: Matouš už byl další, kdo typoval Asterix a Mise Kleopatru.
8: No, není to Asterix, Mise Kleopatra.
0: Na mobilní aplikaci Rádia Spin třeba taky Derek.
9: Čau, tady Dedek sustíte Asterix a Obelix, Mise Kleopatra.
1: Já se do té apky ještě podívám a schválně, teď vám ukážu, co se stane, jakmile pošlete jenom textovku. Jo? Takže Anička třeba do naší apky napsala: ahoj, je to Asterix a Obelix, Mise Kleopatra, díky moc. Nebo Míra napsal:
10: no, tak to je jasný, Asterix a Obelix, Mise Kleopatra.
0: A takhle znít fakt nechcete, ale můžeme vám dneska uznat, že je to Asterix a Obelix, Mise Kleopatra. Jako jestli je film, kvůli kterýmu miluju tuhletu písničku, tak je to přesně Asterix a Obelix, Mise Kleopatra.
1: Rozhodně.
0: Jakože, jestli nemáte dneska nebo o víkendu co dělat, tak rozhodně doporučuji si prostě najít tenhle ten film a dát si to, připomenout si to, protože je to naprostý banger.
1: Fun fact doma, ještě než to odentruješ, víš, že něco málo z toho filmu stočilo i v Česku?
0: Nekecej.
1: Je to tak,
0: ty pyramidy?
1: Ve studiích teda, ale točilo.
0: Ty pyramidy?
1: To nevím, doufám, že ne.
0: Já taky nevím. Přijdu do

0: Rádio Spin ve tvých uších. Pardon, já jsem dal, moje intruzivní myšlenky vyhrály, tyjo. Rádio Spin posloucháš ty, milí spinere. Pondělí 3. srpna máme a svátek Miluše slaví.
1: No, tak přejeme všechno nejlepší ještě jednou. Každopádně my se jdeme podívat na další zprávu. A začnu rovnou otázkou na tebe.
0: Ano.
1: Máš řidičák?
0: Výborná otázka, Romea, ty.
1: Já mám, samozřejmě, mám už 8 let mám řidičák.
0: To je fajn.
1: Jakub Děkan má taky řidičák, mimochodem.
0: Jsem se zaposlouchal, co tam hraje, proč tam hraje Jakub Děkan, tyjo. No, dobře, jako přiznám se ti, nemám. Já jsem se přestěhoval do Prahy, když mi bylo 15, a od té doby jsem vlastně nepotřeboval nějak extrémně tady, takže pořád s tím váhám, no.
1: A já to chápu,
0: už bych měl, protože to jednou to bude stát 60 tisíc a mě z toho klepne. Tyjo.
1: Jako je fakt, že už dneska to stojí 3,5. No, a jsem docela překvapený, protože já měl řidičák za 9,5. A to jsem měl ještě jeden z těch levnějších. Každopádně, proč se na to ptám? Protože ano. Slováci mění teďka pravidla hry pro řidičáky, ale ty bys mohl být podle mě v čilu. Protože mladí Slováci, kteří si budou chtít udělat papíry na auto, tak budou muset splnit jednu podmínku. A sice to, že úspěšně dokončí základní školu.
0: No.
1: Myslíš si, že to je OK?
0: Otázka, to je jako je to otázka. Jakože má na tvoje řidičský skilly vliv to, jakou máš, jaký máš dělání?
1: Tak minimálně to jo, na to, aby si se jako dobře učil, ne? Jako, protože tam se učíš teoretickou část a Aha. Učíš se potom taky řídit. Takže ono vlastně jako to, když nedoděláš základku, tak o to by možná vypovídá to, že nejsi schopný se ty věci naučit.
0: Jo, tak možná máš pravdu, no. Ještě by to chtělo takhle zapřemýšlet třeba nad volebním právem, byl bych úplně spokojený, kámo.
1: Jako to je pravda, no. Každopádně, pokud teda na Slovensku někdo děláte řidičák, tak možná jste třeba i jeden z posledních, kdo si ten řidičák může dovolit dělat, protože co si budeme povídat, ono, když někdo nemá základní školu, tak prostě se k mnohým věcím nedostane, že jo.
0: Počkej, ty můžeš nemít základní školu? Já myslím, že základku musíš vysovat jako vždycky.
1: A tak jako tam jde o tu úspěšnost, že jo? Tak je otázka ještě, jestli to je jako tak, že jí dokončíš úspěšně, anebo že třeba jako ve chvíli, kdy děláš nějaký reparátek, tak už ti to jen tak nedají.
0: Jo, jasně, jako že u tebe platí takový to přísloví 9. třída nejzlatějších 5 let mojeho života.
1: To je pravda, no. Right about now, the funk

0: paráda, miluju tady tuhle tu písničku, Fatboy Slim, ty kráso. Dneska si dám asi takový elektronický den, Dome.
1: No, až takhle, jako by si do toho šel.
0: Jo, jo, normálně si prostě pojedu svoje technička, svoje elektra, svoje dramce a budu úplně spokojený, pokud nebudu spát.
1: Jeci, hele, co ti brání? Co
0: dobře,
1: ti brání
0: tak,
1: v tom jeci? Elektro, každopádně. Co brání Slováků v tom možná v budoucnu jezdit, je nový zákon, který platí od září, a sice to, že kdo nedokončí úspěšně základní školu, tak si prostě nemůže udělat řidičák. No a na to se nám ozval Petr.
2: Půlka Slovenska bude bez řidičáků.
1: Jakože ty vole, musím říct, že na tom asi možná třeba i něco bude, ale kdo ví, jak to je na Slovensku s tímhletím.
0: Ne, nemůžem si dělat srandu s bratrů Slováku, já mám rád. I ty Košic mám rád, fakt.
1: Ne, nemám rád, jenom když je ty mistrovství světa, ok. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Připomínáme, že dneska je 3. srpen, pondělí, svátek slaví Emiluše, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a co se počasí týče, tak aktuálně by mělo být nějakých pár stupňů pod 20, takže zhruba tak nějakých 17 až 19 stupňů. No a odpoledne počítejte s maximálkama kolem 34 stupňů Celsia. A to po celé republice. Takže vlastně jako docela dost jako horkej den. Takže samozřejmě se stejně tak jako minulý týden samozřejmě zavlažte, hydratujte, ať se vám neudělá špatně.
0: Teplý letní den. Rychlá doprava na rádiu Spin, tady se naštěstí nic moc neděje, takže to vezmu hodně hopem. Co se regionu týče, tak jediný pořádný crash mi tady svítí ve Znojmě na ulici Průmyslova. Zároveň tady vidím, že si počkáš na příjezdu do Pardubic od Kolína, a to teďka dohromady 20 minut kvůli pracím na silnici, ale to je úplně všechno. No a co se nějakých dálnic týče, tak fakt jediný, co mi tady svítí, tak je 5 minut před Brnem, ať už jedeš z jakýkoliv strany, D1, D2, je to jedno, prostě 5 minut, tak se tam sekneš, toť vše.
1: OK, co se Prahy týče pro tuto chvíli, tak tady úplně velkého špatného nic nevidím, trošičku zasekaná magistrála, trošičku zasekaná Štěrbolská spojka, taky se z D10 na Kbelskou, to je taková ranní klasika. Jediný co, tak jsou tady hlášeny dva kreše, jeden z nich je aktuálně hlášený na ulici Kostelecká v Letňanech, takže tam určitě pozor. No a přesuneme se taky do Kbel, protože tady se bourá na Mladoboleslavský, to je dopravě všechno. Kdyby cokoliv, tak dávajte vědět, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin, nejvíc rapu v

0: A ještě jednou krásný dobrý ránko všem. Máme 6 hodin 38 minut, s tebou je Dom a taky Krištof. No a jdeme si dát náš Celebrity Voice Flip. Já připomenu, že to je taková pěkná hádačka, ve který máme jeden zamotaný hlásek někoho známého. Může to být úplně kdokoliv. No a na tobě je poznat, kdo to je. A mě zajímá, kdo to dneska bude, protože já jsem se pořád ještě nepodíval a chci hádat se spinnerama.
1: Tak já si myslím, že dneska budeš hodně překvapený.
0: Jo?
1: Tak jdeme si to pustit.
2: Další nová lada by si se chlo, jak čižu mi dírka doj. A když jdu nufil, to jdeme tě pajň, ale mač něco čím nesmrpí divě, teď já si navi.
1: Netváří se úplně jako přívětivě.
0: Já mám dva typy. Mhm. Každý úplně z jiného soudku a ještě je to říkat nebudu.
1: Dobře, tak to zatím neříkej, každopádně. Jestli tě podle toho zamotaného hlasu někdo napadá, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my ti jdeme ještě jednou připomenout, jak ten dnešní zamotaný hlas zněl.
2: Další nová lada by si se chlo, jak čižu mi dírka doj. A když jdu nufil, to jdeme tě pajň, ale mač něco čím nesmrpí divě, teď já si navi.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Hodina 43 minut, ty dám posloucháš Radio Spin, s tebou dál Dom a taky Krištof. No a my pokračujeme v hádance Celebrity Voice Lip. Větrý hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas, tak pojďme si ho ještě jednou připomenout.
1: Další nová lidmi si se chlovat, když jim jim dělka toj. Alky zlunu filetu, že mať je bajn, ale mač něco čínes dropí divinit já si na věc.
2: Jediný, čeho já se trošku děsím doma, že jsem to fakt jako skoro na první dobrou poznal. Tohle co vypovídá, no, co si budem?
0: Tak ono, ale co vypovídá i to, že jsem ten hlas vybral, že jo? Každopádně my se jdeme podívat na první tip, který tady dneska máme.
3: Zároči, já si zjistil zamotaný hlas dneska Jirka Babica, mohlo by být.
0: Michale, Jirka Babica to dneska není.
2: Bohužel.
0: Ačkoliv, my jsme se tady pouštěli jeho zamotaný hlas a teda zní trošku podobně,
2: mírně,
0: ale...
2: Mírně, no.
0: Vlastně jako musím říct, že nemá nic moc společného asi kromě
2: toho. Ne, nic moc. Babica si myslím, že bude rozhodně starší než tenhle ten pán, tomuto pánovi. Víme, že to je pán, že jo? To
0: jo, jako to pozná, že to je pán. Každopádně jako první nápověda, nebo další věc, co je spojuje, tak může být tak, že jsou oba vidět na obrazovkách. To je
2: no,
0: jako taková
2: to ano,
0: věc,
2: to ano.
0: Kterou ti můžeme napovědět.
2: Možná, že i na oba dva se díváš noci na telefonu, když nemůžeš spát.
0: Krátě každý vyskočí někde jinde. Každopádně dneska ti ještě můžeme napovědět to, že tady hádáš jednoho českého herce.
2: Ano, ano.
0: A to z jednoho určitého žánru, na ano, který...
2: Já bych to neprazval dál, nechal bych to takhle a zároveň bych dal takovou poslední nápovědu, jestli jste někdy byli v Českém Krumlově, jo, tak víte, že Český Krumlov vlastnili Rožmberkové. A tady bych tu nápovědu nechal, jo?
0: Dobře, tak tady to necháme, to si myslím, že by ti mohlo trošičku něco ještě dalšího dát, no a my ti ještě jednou jdeme pustit ten zamotaný hlas.
1: Další nová lidmi si se chlovat, když jim jim dělka toj. Alky zlunu filetu, že mať je bajn, ale mač něco čím dnes dropí divě, když já si na věc.
2: A vzpomeň si, že existuje i rybník Rožmberk.
4: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Rádio Spin ve tvých uších. Pondělí 3. srpna. Svátek má Miluše, takže ještě jednou všechno nejlepší. A jdeme si ukázat, kdo byl ten zamotaný hlas. Protože Jirka Babica to opravdu nebyl. Ačkoliv i tenhle ten člověk umí skvěle navařit.
1: Pravda, tyhle, a vaří docela dlouho. Každopádně my se jdeme podívat ještě jednou na to, jak ten jeho zamotaný hlas měl.
2: Další nová lidé si se chlovat, když jim jim říkat, a když jim jim to jim jim pán, ale mám si něco čím nesmrpí divinit na synovi.
0: A já bych chtěl říct teda, že neumí jenom navařit, ale on vám umí i vyprat, opravit, umí fixnout auto, jo, všechno, žárovky prostě, to je multitalentovaný čávo.
1: Je to tak, je to takový šikulka, každopádně, co my jsme napovídali tomu zamotanému hlasu, bylo to, že je tady jeden český herec, který se jmenuje podle, nebo respektive, no asi jako asi můžeme říct, že se jmenuje podle jednoho takového jako rybníka, když to měl dobrý nápovědy.
0: Rosenberg.
1: Já si myslím, že víc asi není moc co říkat, takže jdeme za Ivou Šákem.
3: Teda pánové, takhle po ránu. Koukám, že máte odvážné téma. Každopádně je to Robert Rosenberg. Sám jsem nějaké jeho výtvory viděl.
0: Joj, přiznání?
1: Tak nejde o odvážné téma, je to prostě celebrita. Jdeme za Michalem.
4: Herec pro dospělé Rosendorf.
1: Takže tady to bylo takový jako trošičku na pomezí, ale myslím si, že Michal tuší o koho jde. Pajky.
5: Je to Robert Rosenberg.
1: Ten tady zazněl taky od Michala.
6: Je to Rosenberg.
1: A nebo třeba taky od Jirky.
6: Tak já si myslím, že to je údržbář a čistič bazénu Robert Rosenberg.
0: Aha.
1: No a já si myslím, že tady dneska není vůbec o čem, protože to se shoduje naprosto přesně. Je to Robert Rosenberg.
0: Výborně. Short info, Robert Rosenberg, vzdělání automechanik se dvěma syny, který dokonce drží 38 P Oscarů.
1: P Oscarů, to je docela, to je jako hodně.
0: To je dost, kamaráde.
1: To je fakt jako hodně.
0: Chtěl bych aspoň jednoho.
1: Obdivujeme.
7: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na rádiu.

0: 6 hodin a 55 minut, ty nám posloucháš Rádio Aspen s tebou dál, Dom a taky Krištof. Dneska je 3. srpna, pondělí, svátek slaví Miluše. Tak, co jsme probrali, Krištofe?
1: Probrali jsme toho spousta, krom Celebrity Voice Flipu, ve kterém jsme měli nejznámějšího českého herce.
0: Ve filmech pro velký kluky, tak máme tady, tak jsme probrali.
1: Tak on je taky velký kluk, každopádně jsme probrali třeba Pokémony doma.
0: To je pravda. Probrali jsme velký dědictví po babičce v rámci kartiček Pokémonů.
1: Probrali jsme taky nový zákon na Slovensku.
0: Je fakt, že možná jako Slováci na něco kápli, tak uvidíme, jestli se tím někdo inspiruje nebo neinspiruje. Každopádně my pokračujeme dál ve Spin ráno, no a co se tady bude dít v následující

0: A my pokračujeme ve Spin Ránu. S tebou je Dom a taky...
1: Krištof, ale u mě bude pršet v Jihočeském kraji.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské restaurace.

0: těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: a pokračujeme ve Spin ránečku. Ještě jednou ti přejem krásný dobrý ránko, doufám, že se ti vstává dobře. Dome, tobě se stávalo jak?
1: Mně se stávalo těžce.
0: Po víkendu?
1: Nevím, jak je to možný, ty vole, víkend jsem měl docela klidný, ale prostě se mi úplně nechtělo stávat, no.
0: Ty, já to chápu, jestli jsi měl jako volno ve víkendu, tak...
1: No, jako měl, no, jsem se trošičku rozležel, jak se stávalo tobě, Krištůvku.
0: No nic moc, teda dneska ti povím, jako mám na sebou asi hočku a půl spánku, takže nic moc, kamaráde.
1: No tak jo, tak my se jdeme podívat na to, co nás během dneška čeká.
0: Určitě, určitě.
1: Tak my se tady spolu zastavíme u jednoho nového módního doplňku, který věřím tomu, že se vám nebude líbit.
0: Tak to je nejvíc upřímný marketing tady tohleto, tyjo. No dobrá, já jsem si pro vás připravil music impro. Trošku jsem si ušil bič na sebe, protože mi to pořád moc naleze do huby, jak se říká lidově, ale ono to půjde. Je to trošičku jazykolámek dneska.
1: No tak to jsem na to teda jako hodně zvědavý. Zatím neprozrazuj, co jsi připravil. Já se nechám překvapit až jako na music impro. Jako
0: správně.
1: Zatím nechci vědět, co tam je. Každopádně jsem teda jako mega zvědavý. No a čeká nás taky pravda nebo lež, kterou jsi určitě taky připravil. Že?
0: Ano, kamaráde. To si píš.
1: Tak to jsem taky hodně zvědavý, kámo. Protože
0: a tam už to rovnou prozradím. To téma dneska
1: ne,
0: bude.
1: Ne.
0: To téma dneska bude. Já jsem přesně viděl, že mi to téma.
1: Ne, neříkej to ještě. Počkejte ještě hodinku na to, až to prozradíme to téma.
0: Počkejte.
1: No ale co vám můžeme prozradit je, že i tenhle ten týden hrajete o trička Rádia Spin a to ve hře.
0: No to je pravda. Jeden na jednoho. O ty trička si samozřejmě uděláme teleshopping už za malou chvíli, takže přesně, teda za hodinu.
1: No, za malou chvíli, za hoďku a půl.
0: To je tak. Malá chvíle.
1: No tak stay tuned, no a my jsme Rádio Spin a s tebou jedom a Krištof. Ladies.

0: 7 hodin a 13 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou dál taky Dominik a Krištof.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: A vzhledem tomu, že tato písnička končila slovem Ladies, tak já si myslím, že teďka by se mohli právě otevřít téma pro holky, nebo respektive teda zprávu pro holky, protože holky, spinérky, já se s váma vsadím, že máte rády módu. Ještě aby ne, že jo, já si myslím, že jako holky standardně mají rády módu, řeší, co prostě jako se berou na sebe.
1: Nekategorizoval takhle, ne? Já si myslím, že
0: taky řešíš
1: módu. Jsou lidi, co já, vidíš mě, kámo, vůbec ne.
0: Taky ne, kámo, jako absolutně. Zbyl úplně jakoby ty nejvíc basic trička, ty vákrať asi, který potkám. Každopádně, jestli chcete kousek, který nebude mít na světě podle mě moc lidí, tak mám pro vás jeden tip, protože jedna francouzská značka Koperny, nevím, jestli se to čte Koperny, nebo Koperny, tak začala teďka vyrábět novou kabelku, která je na první pohled fakt jako odporná. Tak můžu říct asi celá otevřeně, protože vlastně je odporná i na druhý, i na třetí pohled, protože na jejich stěnách, nebo respektive v jejich stěnách, roste pravá živá plíseň. Jakoby takhle.
1: Počkej, to je reálná plíseň?
0: To je reálná plíseň, kámo.
1: Já jsem to viděl včera a já jsem si myslel, že oni udělají prostě Petriho misku nebo něco, tam nechají virus tu plíseň a podle toho, jaký vzor té plíseň se tam zrovna jako ukáže, tak takový vzor použijou na tu kabelku, ale nemyslel jsem si, tyjo, že to je reálná plíseň.
0: Ne, tohle to je reálná
1: tak
0: plíseň.
1: Tak to je humáč.
0: To je jako odporný.
1: To je fakt kekel.
0: Každopádně, jako takhle, normálně si představ prostě jako nějaký ultraplesnivý sír, tak přesně takhle podobně vypadá ta kabelka, akorát, že je o něco větší a má v sobě prostě díru, no.
1: Jo, jo, speaking of, takhle nějak vypadaly včera brambory, který jsem našel od spolubydlících normálně v kuchyni. Já jsem si říkal, odkud tady lítají ty mouchy, tyjo, já to vůbec nechápu. Za mikrovlnkou, kámo, dvě brambory v sáčku. Ale tak jako ošklivácky.
0: Proč za mikrovlnkou?
1: Já nevím! Doufám, že spolubydlové poslouchají. Všechno mám to povím.

0: i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel?
1: Našel jsem Radio Spin a všechny spinery, který ho poslouchají právě teď, v pondělí 3. srpna 2026. A taky všechny Miluše zdravíme, protože Miluše mají svátky.
2: To, Miluše to bude už taková babička, ne, podle mě.
1: Miluška jako, je, takové babiččí jméno.
2: Že jo, taková, jako asi představím takovou tu babičku s těma koláčem a prostě, jako jak přijedeš, tebe ti přinese prostě ty tvarohový jo, koláče. Ty, jo.
1: Kouzelná babička Miluška se šátkem na hlavě.
2: Vím, co si dneska koupím pekárně po cestě.
1: No, s tím čaganem, jak chodí, jak se říká česky. Čagan.
2: Já nevím, co je Čangan.
1: Čagan, ne Čangan, prosím tě, co jsme celý... na Tajvanu někde. Čagan, toto, tady, kde a... Tady má já tu, jako... tu hůl, nebo jak se to řekne
2: no,
1: česky?
2: Tak hůl, no.
1: To je Čagan normální.
2: Čekaj, jako vy říkáte na Moravě tvé holy Čagan.
1: No jasné, že to je Čagan.
2: Fakt.
1: No.
2: Normální holy.
1: Proč bys mu říkal hůl? To je Čagan je toho, co se opírají staří lidé.
2: Já nevím, proč se tomu říká hůl. Prostě normálně tyhle mi, když si řekli tyhle, tohle se jmenuje hůl, tak tomu říkám hůl. No, jako tyhle, co ti mám říct? Prostě tyhle, malej domíček se prostě naučil tyhle, že starý lidi chodí o holy.
1: Jste divní no, tady.
2: Vás chodí o Čaganu.
1: Nemáte žádné pěkné slova.
2: Člověk se pořád učí prostě, co si budeme povídat. Každopádně, my se blížíme dnešnímu tématu, protože jsme už za půlkou prázdnin, jakože jo, už jsme za půlkou prázdnin, jakože je to úplně neuvěřitelný. Tak víš co, to je samý prostě jako odpočinek, prodloužený víkend, grilovačka, vejlet, dovolená, ale žádný velký trénování hlavy. No prostě když na 2 měsíce vypneš, tak je to samozřejmě špatně. Že? Tak
1: to
2: já jsem
1: pravda.
2: Si říkal, že vás zkusím donutit dneska chvilku přemýšlet a chci po vás každým něco zarecitovat.
1: To je krása, wow! Jsem zpátky ve svých školských letech, chtěli jsme takhle recitovali. No,
2: první třída na Radio Spin, ale nějaká krátká básnička. Samozřejmě publikovatelná, žádný z prostiárny nebo prasárny, prostě furt jsme v rádiu. No a ty nejlepší dostanou od Krištofa dneska takovou pomyslnou jedničku z češtiny.
1: Přesně, já budu pan profesor na základní škole spinerské, takzvaně, to je adresa. A vy budete takový žáčci první B, tak pojďte na nás, 230-32.
2: První A.
1: Tak první B vždycky znělo líp. Já nevím, já jsem byl C-čko na základce, takže já to nemůžu
2: měli soudit. C-čko na základce. Na Moravě jste měli C-čko.
1: To si píš, nás bylo hodně kamarád.
2: Neuvěřitelný. No tak jo, 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Pošlete nám nějakou hezkou, krátkou básničku, kterou si tady pustíme za chvilinku.

0: kávo, poslouchej. Dej si to nahoru.
1: Jestli je beat, který fakt miluju, tak je to přesně tenhle ten. Každopádně, máme za sebou lekci němčiny, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof, a pár minut zpátky jsme otevřeli téma, a sice to, že nám dneska můžete zarecitovat nějakou krátkou básničku, ale takovou tu jako nějakou obecnou, třeba polednice, vodníka, má něco.
0: No, prostě vás testujeme, co si pamatujete, že?
1: Přesně tak, co znáte prostě ze základní školy z první, druhý, třetí třídy.
0: Prostě ale jako tak prostě básničky taky můžou být, že nebudou moc, že?
1: No takhle, jakože s jednou s prostou básničkou se ozval Prochy a já vám musím říct, Prochy, ono to nejde ani vypípat prostě. Tohle je fakt jako extrémně nepublikovatelná věc, takže berte Prochyho jako odstrašující případ.
0: Přesně, že jakmile jsme to vypípali tady s Domem, tak to znělo, že Prochy dělá morzejovku, že jo? Čiže to bylo jenom píp, píp, píp, píp, píp, píp.
1: Vlastně jako jediný, co je z toho publikovatelný, tak je tančí víla a na Amálka.
0: A je to tam! A je to tam!
1: Tak Prochy, já ti moc
0: děkuju. Přichází další přeřeky.
1: Každopádně, Krištofe, ty jsi říkal, že máš nějakou publikovatelnou básničku.
0: Já mám spoustu, já jsem si vždycky, víš co, seděli jsme ve škole a vzhledem tomu, že jsme byli umělka, že jo, herecká, tak jsme si různě psali nějaký básničky. A já mám krásný, takový krátký, vždycky jenom, co mě napadlo.
1: Tak, třeba hele, tady... tak Krištof vám ukáže, jak to má vypadat.
0: Tak počkej, já se na to stoupnu, jo?
1: Stoupni si na to, až takhle vážnej budeš. Tak pojď.
0: Tak, Krištof Švehlík, Dav Krav. Pase pasák stádo krav, tak mu mávám na pozdrav. Křičím na něj, Macha, halo! Pak ho stádo ušlapalo.
1: Tak to je strašný. No tak jo, jestli máte nějakou básničku, tak nám dejte vědět na 210, 32,
0: ale,
1: 30, 30.
0: Že jsem našel jednu, promiň.
1: Tak počkej, ale nech si to na další stup třeba.
0: Ne, dělej, to musím říct teďka, to už nemůžu publikovat.
1: Jeden ISO pro nás.
0: Dělej, Dome!

0: Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 3. srpna, no a my už tady s Domem urputně řešíme naše téma, který jsme tady vytáhli. Přece jenom máme půlku prázdnin a to znamená, že už nám ty hlavy trošku zakrněly, že jo, známe to, když jsme přišli ze školy, užívali jsme si prázdniny, tak se ty znalosti prostě vykoužily. No a my jsme se rozhodli vás trošku otestovat, a sice v poezii, v tom, jaký znáte básničky. No a pár nám jich přišlo do naší mobilní apky.
1: Je to tak, tak začneme Romanem.
2: Dneska ráno doma i Kristofe Spinner, tady Roman, no tak když první třída básnička, tak to chce jasný.
0: Ale dívejte před dnes.
2: Lával jsem raveneček, ví to celá obora. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor kamen na srdíčko, potom píše recepis. Třikrát je prášek cukru, bude chlapík na korys. Hezký den, čau.
0: Jako, já ocenil ten effort, s jakým se do toho Roman položil, to je super.
1: 100%.
0: Jo.
1: To si zasloužilo potlesk, Romane, hele. Moc ti děkujeme, každopádně já mám k týhletý básnice jednu takovou storku, protože no. Když u mě byly poprvý čerti, když mi byly třeba jako 3 roky, aha, tak tohle je přesně básnička, kterou já jsem jim vyprávil.
0: To je pěkná.
1: Malej, ještě bezzubej domča, který prostě tam očišlal tuhletu básničku, ale dostal takhle 2 pytlíky tyhle čokolády a byl spokojený. Ale teda jako vystresovaný extrém.
0: To ti zůstalo doteď, ty jo.
1: To mi zůstalo teď, jako do dneška se bojím čertů.
0: Ne, ta čokoláda. Ach jo, Dome, mi úplně bereš vtipy, tyjo.
1: Já bych si se nepotento. Každopádně my se jdeme podívat na rychlou dopravu na Rádiu Spin.
0: Rychlou dopravu na Rádiu Spin, která bude skutečně opět velmi rychlá, protože jediný crash tady v regionech vidím v Havlíčkově Brodě, a to na ulici Žižkova, jinak by to mělo být všechno úplně v pořádku. No a co se dálnic týče, tak 5 minutek si počkáš před Brnem na každý dálnici s výjimkou D2, protože ta na příjezdu do Brna hlásí zhruba 20 minut čekačku.
1: Takže pro jistotu ta stojí úplně. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká. V Praze nebo respektive v tuto chvíli nějaký to zdržení hlásí určitě Barandák z Obříčskou, stejně tak i Strakonická. Poskakuješ taky na magistrál dost pravděpodobně, aspoň teda podle Google Map. No a další zdržení nabereš v tuto chvíli na Poděbradský směrem do centra, protože tam se bourá. No a bourá se a to hnedka dvakrát taky na Štěrbouský spojce. Jednou u Černáku, jednou kousek blíž k Europarku, takže tam to vypadá taky na nějaký to zdržení. Kdyby cokoliv, tak dávejte vědět.
3: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
4: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

0: 7.32, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, dál Dom a taky Krištof. No a my společně dneska řešíme jednu důležitou věc, a sice to, že se blíží škola, tak je potřeba, aby ty naše hlavy prostě, jak to řekl Krištof hezky, nezakrněly.
1: Ano.
0: Tak nám posíláte básničky, které znáte ze školy. Hele, můžou to být prostě jako klasický básničky, jako tady měl několik minut zpátky Roman, sice polámal jsem raveneček, anebo třeba taková básnička, kterou jsme se naučili pravděpodobně všichni, úplně všichni prostě jen tak jako mezi spolužákama.
1: Fakt? Která?
0: Jednu takovou má třeba Lukáš.
2: Zdary, tak jednu básničku bych měl. Na přechodu pro chodce Tatra drtí důchodce. Důchodce se vrtí, vrtí, kola Tatry drtí, drtí.
0: Já si myslím, že ideálně.
1: Tohle to ano, to je právě tohleto. To byla fakt velká věc, když jsme byli malí, no.
0: Tohle to byla fakt jako velká věc.
1: A to je super, jako ono to prostupuje těma generacema, že jo? Jak se to vlastně předává na těch školách takhle generaci po generaci, se to vyrývá do těch lavic. A pak to prostě umíme i my, i naši otcové.
0: Já jsem se teda taky na jednu vzpomněl. Jako? Na takovouhle teda, jako, která jela asi jako možná i multigeneračně. A to byla Znám křišťálovou studánku, Dejaderný jeles, tam stačí škrtnout zápalkou a letíš do nebes.
1: To je krása.
0: Byla
1: generační.
0: No tak jo, další básničky nám posílejte na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my se to tady postupně během rána budeme pouštět, tak posílejte.

0: 7 hodin 35 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Edu a Krištof. Krištofe, ty jsi se zvednul a někam jdeš, proč odcházíš? Já tomu asi rozumím, proč odcházíš.
1: Pořádku, já se sociálku protáhnu, tedy posloucháš Radio Spin s Domem a s Krištofem a... No.
0: Není to voňavka, jo? No, tak, to vyvětráme, to je v pohodě.
1: Každopádně
0: my pokračujeme ve Spin Ránu, kde nám posíláte básničky, ať už na naše telefonní číslo, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my se tady spolu jdeme podívat za Ládisem.
2: My měli na Bílé hoře sedláček Oře, má hezkou dceru, já na ní seděla Anička u jetele a řvala, že jí brouk vlezl do Prahy, je cesta dlouhá a kdo ji nezná, je troubili hasiči do pochodu, že jim velitel spadl do západu, zbyla jedna hodina a já jsem rád, že jsem to řekl bez jediného z prostého slova.
1: Hezky,
2: tohle je fičelo za nás. Tak
1: potlesk.
2: Jo, čau.
0: Ládi si big up, ty vole. Jako tohle teda bez prostého slova teda musím říct, že musel dát teda zabrat, ale zase jako na druhou stranu musím říct, že teda jako hodně ceníme.
1: No jasně, mě to připomíná takový ten díl Simpsonu, jak tam Líza hraje takovou tu tleskačku, do toho říká tu sprostou básničku bez jediného sprostého slova, znáš to?
0: Ty vám myslím si, že možná dokonce i ono.
1: Já tě pak pustím, když tak.
0: Okay. No tak jo, kdo máte další básničky, tak nám je posílejte. Buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní apky Rádia Spin.

0: Une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé.
1: On est géré, on papa.
2: On nekadí, on kaká.
1: Ne, musíš říct s tím francouzským přízvukem, pak to není ono.
2: Já vím, no, to tady prostě nemůžeme. Já si myslím, že to všichni zpět nedokážou představit. Každopádně, my pokračujeme v básničkách od vás, který nám posíláte. A musím říct, že zatím asi jako nejlepší básničku, co jsem tady, nebo aspoň minimálně teda nejvtipnější básničku, co jsem tady dneska ráno slyšel, tak nám poslal Kanfous.
1: Tak
2: Kanfousy, tak pojď.
3: Tak krásné ráno, tak já si pamatuju ještě z doby, když jsem byl ve školce, že jsme měli Mikulášku na dílku a Mikuláš po mně chtěl básničku a jedinou, kterou jsem si pamatoval, byla básnička, co mě naučil táta v té době. Bylo to Šel dědeček na kopeček, na trhací šnitlich, kudla se mu vysmykla, uříznul si pytlik. Takže paní učitelka celkem koukala, když jsem jí to tam vyprávěl. Mějte
1: to chápu, to chápu, tady tyhle ty básničky.
2: Že čerti koukali taky teda. že jsi sám neskončil teda jako v pekle, nebo teda v nějakém pytli teda, kam fousi teda.
1: Čerti koukali.
2: Jako čerti museli koukat jako hodně teda. A Mikuláš ještě mnohem víc teda.
1: To rozhodně teda, ten jo.

0: Prosím vás, já jsem teďka kouknul do mobilní aplikace Rádia Spina, malinko se nám to tady s těma básničkama začíná zvrtávat.
1: Jsem si všiml, otázka je, kolik z toho je použitelných teda.
0: No já si myslím, že moc ne, jakože přišlo tam teďka jako dost básniček a z toho si myslím, že minimálně 3/4 z toho nebude úplně jako publikovatelná. Každopádně prosím vás, jestli chcete poslat básničku, tak pošlete nějakou básničku, která se dá pustit v rádiu. Jednu takovou, pokud si pamatuju, dobře nám poslal Michal.
2: Ahoj, tady Michal, já jsem si vzpomněl na Kunratice Malá ves, ukrad bábě bundu pes. Bába křičí, naříká, že pes s bundou utíká. Čau, es.
1: Jo, známe. A krásná autocenzura, musím říct, Michal.
0: Jako Michale, big up za to, že jsi poslal prostě slušnou básničku, takže přesně. Víc takovej slušnej básniček, pokud chcete posílat.
1: No ano, tohle to je ta nejslušnější básnička, že jo, v základu.
0: Jako samozřejmě, jako ono nejde vůbec jinak. Každopádně, my se za chvilinku vrhneme na Radio Spin Music Impro. No a co se tady bude dít dneska v Radio Spin Music Impro, tak to vám řekneme za 3,5 minutky.

0: Impro.
1: Ladíš Rádio Spin, máme tu pondělí 3. srpna a to znamená jenom jedinou věc. Ahoj Romane. To znamená, že přijde Roman. Ty si jdeš poslechnout naše Music Impro?
2: Zdárec.
3: Taky a chtěl jsem vám říct novýho hitparádě.
2: Tak to je celé. No tak, to je hezky, tak to jsem přišel právě včasno, tak v tom případě my se teda musíme ještě od Radio Spin Music Impro na chvilinku přesunout
1: dál. Nám to jako překazilo plány trošku.
2: To je pravda. No tak jo, tak co je novýho hitparádě, Romane?
3: Spousta věcí já se neslyším. Zapněte mi prosím vás pěkně mikrofon, zapněte mi sluchátka.
2: Tak mikrofon zapnutý máš, sluchátka si musíš už zapnout jako sám.
3: Jo, už je to v pořádku, dobrý.
2: No, výborně.
3: Tak dobře, tak já vám řeknu, co nový hit parádě. Jsou tam dva nový tracky.
2: Okay.
3: Musím vlastně říct, že mě docela potěšilo, jaký dvě jména se spojily dohromady. Pro vás to asi žádná novinka není, protože vlastně ono to venku už nějaký pátek je. Ale je to vlastně Viktor Kal a Grey 256 s trackem, který se jmenuje Jak vypadá den. Jak vás to baví, kluci?
1: Upřímně mě to baví, jakože fresh, takový závan čerstvého vzduchu pro mě. Jo. A musím říct, že spoustu mojich kamarádů říkalo, no já, jak to je jako pro holky, tady ta hudba, tohle to vůbec ne, kámo. Teďka jakože hrajeme hry občas večer a půjčme se to do pozadí a je to super věcička.
3: OK. No já teda musím říct, že vlastně mi přijde, že to pomohlo jako oběma z nich, jakože
1: stopra.
3: Grey se dostal z takového trochu jako naroklýho zvuku zase zpátky, prostě do takového jako young soundu a myslím si, že Viktor Kal je tam taky takový trochu vlastně jiný, ne? Co?
1: Ano, ano.
2: No, obecně na tom jeho novém EPčku je takový trošičku jiný, je to hodně jako spovídací věc, co jsem tak jako poslouchal.
3: Tak to je prostě Viktor Kal. A ona i ta jeho komunikace k tomu EPčku prostě jak chodí pořád na ty terapie. Tam Julie Cole, tak to prostě taky nefunguje, tak koho tento rád prostě zkusíme, nechtěl byste něco vydat sám.
2: To je pravda. Každopádně mě na tomhle tracku hodně překvapilo to, jak hrozně podobnou barvu hlasu Viktor Kal a Grey 256 mají.
3: Tak to jako jsem nevšim, mám... ale pamatuju si na naši hádku Viktor Kal versus Stein 21. Tak to, na to se budu muset fokusovat, to mě nenapadlo. Takže to je první novinka. No a druhá novinka je, pamatujete si, když Paulí Garant kdysi vyhlásil prostě soutěž o nejzajímavějšího beatmakera, který mu pak slíbil, že vydá desku? A pamatujete si, kdo to tenkrát vyhrál?
1: Ne.
3: Tak vyhrál to tenkrát takový vlastně takový jako drobnej kluk, nenápadný, který se začal říkat Under My Pillow. Paulí Garant pak založil hudební label, Under My Pillow se vlastně stal jedním z členů toho labelu, teda mám pocit, doufám, že teďka tady neříkám nějaký dezinformace. No a Under My Pillow vydal vlastně teďka v tuhletu chvíli projekt, kde má na featu Sofiana, jmenuje se to 2020 Vision, nevím, jestli to je vyloženě jako počeštělý nebo ne, to teda vlastně nevím, jestli to mám přičíst 2020 Vision nebo něco podobného, ale každopádně je to zajímavá věc. Musím si říct, že hodně lidí se učí mít nějaký specifický sound a myslím si, že Under My Pillow má vlastně od prvního okamžiku, co se objevil na scéně, vlastně podobný a vlastně rozpoznatelný zvuk, což si myslím, že může být pro něj sympatický.
1: Jediný, co mi napadlo, proč teďka tebe uspívám, je, že kdyby Under My Pillow udělal spolupráci s Tlustým Karlem jako Fatty Pillow, tak co by z toho vzniklo? Poštářová bitva, kámo.
3: V lepším případě. Tak jo, no a pak tam máme flashback a tam se vracíme zpátky do doby, kdy Grey 256 se objevil na scéně a měl synka, který se jmenoval Cool. Mám takový pocit, že tenkrát vzal kytaru a na jednom z Majalesů to zahrál naživo na Majalesu s kytarou a znělo to hrozně jako příjemně a pěkně, takže na to budeme vzpomínat dnešní parádě Spin Freshies, respektive Jirka, tak.
2: No okej, okay, hezky pěkně, tak to byl takovej dost podrobný průlet hit parádou Spin Freshies teda. A kdo chcete hlasovat, tak určitě můžete hlasovat, každý den máte 3 hlasy do hit parády.
3: Udělej mi radost a řekni 210, 32, 30, 30.
2: No ale na 210, 32, 30, 30 nebudete hlasovat, budete hlasovat na radiospin.cz.

0: Tak ještě jednou a lépe, protože nám to minulý stup trošičku překazal Roman.
1: A překazil, jak to můžeš takhle necitlivě říct.
2: Jak to chceš říct jinak? Narušil?
0: Narušil.
1: Obohatil.
2: Obohatil o své narušení.
1: Obohatil o svůj přístup. Tak se pojďte ukázat, co tady máte.
0: Tak jo, tak Kristofe, ty jsi si dneska vybral Radio Spin Music Impro, tak si to
2: prosím tě, dneska jsem to byl já, kdo si to vybral a říkal jsem si, že ty tvrdé beaty, já je mám prostě rád, jo. Takže jsem tady vybral PTK-ho beat Krvácej na zemi.
0: To je hodně tvrdá.
2: Hodně tvrdá věc, přičemž jako vím, že to použilo víc reperů, dokonce to má i Earth na svém úplně prvním songu. Každopádně říkal jsem si, co tak do toho, co jako spojit a najednou...
1: Něco měkkýho.
2: No, trošku. Něco takového staršího, ale vlastně mladšího, protože mě napadl kámo Ivan Mládek.
1: Jožin Zbažin.
2: Ne. Mnohem lepší písnička.
1: Počkej, já znám ještě od něj, tak říct to...

0: podařilo se.
1: Wow, ty vole.
0: Vole.
1: Já mám pocit, že jako nikdo ani neví, že nějaký Ivan Mládek jako kdysi byl, nebo teda on ještě je, ale ta, ta písnička je prostě vyloženě jako rapová. Jako to si myslím, že podle mě teďka si možná jako probudil v někom chuť. Ty vole, tak to, to zandám taky.
2: Dejte si i nás, a hlavně dejte si Ivan Mládka, ty písničky jsou fakt jako skvělý.
1: Ne, ale tohle bylo mnohem lepší teda.
3: Děkuji. Děkuji. Jako musím říct, že tohle to byl ale jako slušný jazykolam a pak jako big up za to, že jste dal takhle mega čistý.
1: A podle mě kecá, že
2: ne, fakt jsem si to neskoušel, ty jo.
1: Jasně, jasně. Jak takový ty holky šprtky, učila,
2: no tak sváně, dejte vědět na číslo 210,
3: 32, 33. A někdo nám dává vědět, tak kdo tam, dobrý ráno?
4: Ahoj, tady největší kritik.
3: Tak největší kritik, Pajke, tak Pajke, co to říkáš?
4: Já v první řadě zdravím Romana, prázdninovýho kluka, co si užívá, hezky dovolený.
3: Jo. Roman zrovna teďka zabouknul dveř.
2: Právě odešel.
3: My mu to vyřídíme.
4: Každopádně, já bych řekl, Krištofe, jestli jsem minul povoláním, no.
2: Fakt jo, mám repovat, nebo co?
4: Jako já bych řekl, že jo, protože ty umíš i měnit ten hlas intonačně, jakože hrubší, jako, jak to mám říct?
2: Chápu, vidější. Chápu, ano, intonace ty krásou, děkuji ti. Hele, kdyby náhodou, jo, na YouTube kanále, profesor Inzulín se to jmenuje, to je takové moje rapové alter ego, dělám si tam z toho sice srandu, nemyslím to moc vážně, ale kdyby náhodou, jo, ale díky ti moc, šéfe.
4: Je to fakt super, mějte se
3: kusy. Taky, užívej, čau. Mějte se, Pajky, moc
4: děkujeme,
3: čus. Máme se jdeme podívat ještě na počasí, každopádně, kdybyste chtěl dát Krištofovi ještě někdo feedback, tak mu ho určitě dejte, protože si to 100% zaslouží. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. No a my se jdeme podívat na to teda, co nás čeká dneska. A venku aktuálně by mělo být něco kolem 20 stupňů Celsia. Odpoledne počítejte s tím, že by se teploty měly vyšpát až k 34 maximálně. Tady je Rádio Spin, Dom a Krištof.
5: Povis je to nářebík, a nářebík pro vás, na provazu je svečka, dělám to přece pro vás, a zase další pondělí, a nikdo vůbec netuší, hlavu schovanou v polštářích brečíš, doufá, že tě neslyší, ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší,

ty mý démoni, musím jim sloužit. Svlíkaj mě z kůže, nemaj se mnou žádnej soucit. Přestaň mě soudit, každý má právo bloudit. Rozsehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provaz vesmička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provaz vesmička, dělám to přece pro vás.

0: 8 hodin na 9 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jedal taky Dom a Krištof, no letí to.
1: Fakt, že
0: úplně neskutečně. Každopádně my se jdeme na chvilinku vrátit k Radio Spin Music Impro, protože vzhledem tomu, co přišlo všechno za hlasovky a taky za koly, tak vás moc bavilo a já se tomu nedivím, protože to byl fakt jako absolutní nesmysl, Krištofe. Jakože to, co si tady zandal, to byl brutál.
1: Děkuji vám.
0: No a líbilo se Jirkovi?
2: Jako mega banger. Jako tohleto jsem fakt nečekal.
1: Děkuju, Jirko.
0: Děkuju, já jsem Jirko. To taky nečekal. Michale.
3: Hej, jako nechápu, já jsem to tady zkoušel v autě a asi musím jít na chirurgii, ať mi dají dlahu na jazyk.
0: Já si myslím, že Krištof tam dneska odpoledne skončí taky teda. Jako.
1: Ne, já skončím jenom v posílce, mi se ten jazyk zase zregeneruje.
0: Jo, jasně.
1: Wolverine prostě.
0: Chápu, tak Romane.
4: Dneska ráno, Dome, Krištofe, Spinneři, tady ještě jednou Roman. Hele, Krištofe, impro bylo úplně dokonalý, fakt jako super. Já jsem na Mládkovi vyrůstal, pak mi to oživil děda Mládek Illegal Band a myslím, že teďka můžeme dát novou éru, Krištof Mládek Replent, takže fakt super a hodně jsem si to užili. Díky moc, mě si krásně, čau.
1: Já taky děkuju, Romane, a cením ten take s dědou Mládkem Illegal Band, že to je fakt skvělá skupina, miluji ty jejich rokový šedělávky, je to fakt skvělá věc.
0: Všem děkujeme za zpětný reakce na Radio Spin Music Impro, no a kdo z toho nestihli, tak si ho určitě nalete zase v 8.50 v repríze, protože stojí to za to, věřte tomu.

0: Radio Spin ve tvých uších, pondělí 3. srpna, svátek má Miluše, takže ještě jednou všechno nejlepší všem Miluškám. No a vzhledem k tomu, že svátek má Miluše a to je dobrá zpráva, tak si myslím, že těch dobrých zpráv jako není úplně tolik, moc se na nás nevalí, že jo, doma vidíme to všude, prostě všude jsou zlý zprávy, všude se něco děje, nějaký katastrofy, tohleto. A je potřeba si ale připomenout, že ty dobrý zprávy se dějou taky, jenom se o nich tolik nemluví.
1: To je pravda a já musím říct, že mám fakt jako vždycky radost, když na mě na sociálních sítích vyskočí karusel, který prostě dává nějaký přehled za určitý měsíc těch dobrých zpráv, že vlastně jako je to věc, kterou si myslím, že na těch sockách fakt potřebujeme. Tak jednu takovou věc si tady pro vás připravil i Krištof sem do rádia.
0: Dáme si takový jenom rychlej přehled toho, co vlastně pěkného se stalo za červenec, protože třeba v Portugalsku, tak Porto město zavedlo MHDčko zdarma pro všechny mladí lidi, pro všechny studenty, což mi přijde super. Prostě 18 až 25 můžeš tam normálně veřejnou dopravou jezdit zdarma.
1: Až do 25?
0: Jo,
1: ty, normálně. Ty bys si jel zadarmo ještě?
0: No jasně. Je to fakt jako parádina, že jo? Jak zlepšíš ovzduší, míň aut bude na silnicích. Přijde mi to strašně fajn.
1: Jako mně to přijde taky dobrý, na druhou stranu to město asi trošičku prodělá, ne? Na tom.
0: To je možné.
1: Ale, tak to je problém Porta,
0: třeba
1: ale
0: to zase, třeba to zase načaržovali důchodcům, víš, naopak. Těžko říct. Co tady máme dál? Ano, amazonský prales, tam se taky musím zastavit, protože, jak víme, amazonský prales prostě hoří, no ale tento měsíc tak měl historicky nejmenší počet požárů a trošku se to zaceluje a rostou tam ty stromečky a je to prostě dobře.
1: To je super, tak když se nikdo nepokácí, tak tam budou možná i do dneška. No tak jo, to je takovej rychlej přehled dobrých zpráv a my pokračujeme ve Spin ránu.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Po krásný hodince, co si tady natýzoval Pravdu nebo lež, tak máme konečně tu možnost si poslechnout, jaký tady dneska budeme mít téma, a já jsem mega zvědavý, co
2: se stalo. Já jsem se rozhodl, že ti ho neřeknu, Dome, protože se po mně nechtěl předtím, tak já ti ho neřeknu ani teď, já jsem se urazil.
1: No teď. Počkej, ale to neříkáš kvůli mě, to říkáš kvůli spinnerům, který mají cinknout a pomoct mi.
2: No jo, to je pravda. Hele, já jsem pořád ještě ovlivněný tím Spider-Manem, jo, kterýho jsem viděl.
1: Takže téma bude Spider-Man.
2: Téma nebude Spider-Man. Počkej, já jsem to vzal trošku za roh, víš, protože já jsem přemýšlel, tyjo, jaký by to bylo, kdyby byl Spider-Man, kde tady v Praze bych se houpal těma ulicema, že jo. A pak jsem to nějak jako přeoverfinkoval a říkal jsem si, pojďme se podívat na lidi, co mají fakt jako super schopnosti. Takže téma budou opravdoví superhrdinové.
1: Tak to s námi moc nepomohl teda.
2: Jsou to prostě lidi, kteří mají nějaký super schopnosti.
1: No tak jo, tak uvidíme, jestli teda opravdu je někdo, kdo má super schopnosti. Každopádně, jestli se v takových lidech vyznáš, nebo jestli dokonce nějakýho znáš, tak cinkni na 210 32 30 30. No a za necelý 4 minutky startujeme v Pravdě nebo lži.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tak jeden pomocník by se tady na Rádio Spin našel. Uvidíme, jestli se vyzná superhrdinek nebo respektive v lidech, který mají super schopnosti. Na drátě máme Štrudla. Štrudle, dobrý ráno.
2: Ahoj.
3: Čau, nazar.
1: Tak Štrudle, kolik jsi zkouknul superhrdinských filmů?
3: Pár jsem jich zkouknul, jako nejsem úplně... Že bych měl zkouknutý fakt jako hodně... filmů nebo...
2: Nebojte, kluci, veškerý tady ty superhrdinský filmy vám budou úplně k ničemu v tomhle tématu.
1: Fakt, já myslím, že by nám mohli aspoň k něčemu pomoct, jo.
2: No tak uvidíme, možná si to líp domyslíte potom, ty super vlastnosti různých lidí.
3: Počkej, tak tady... já si myslím, že první superhrdina bude určitě Kryštof.
1: No tak to nevím teda.
2: První superhrdina byl ten, ne, jak se jmenoval, Pražský Pérák. Znáte to, takový ten komiks, detektiv na těch pružinkách?
1: Tyhle jednoho Rosenberga už jsme tady dneska měli dalšího.
2: No, nevadí.
1: Tak jdeme na první otázku.
2: Existuje kmen mořských nomádů Bajau, jehož příslušníci díky genetické adaptaci běžně vydrží pod vodou až několik minut bez přístroje.
1: No, tak Štrudle, raď.
3: Vole, no.
1: Jak dlouho vydržíš pod vodou?
3: Ty vole, tak 23 vteřinu.
1: Tak to jsme na tom dost podobně. Ale tak jako, hele, zase na druhou stranu někdo z nich na to jako, na tom může být líp. Hele, v Pelíčkách bylo, že lovci perel vydrží pod vodou klidně 15 minut, tak já si myslím, že by to mohlo být reálný.
3: Jo, jako několik minut jsou 3 minuty, že jo, ale...
1: To je pravda, no. Ale taky to může být 8, že jo. Hele, tak dáme pravdu.
3: Dobrý, tak dáme, že jo.
1: Tak jo.
2: Slažte pravdu. Protože je to naprostá pravda, pánové. Je to tak? Tito borci se bajdové potápí až do 60 metrů, různě jako pro ryby, normálně loví harpunou a bydlí tam u takového toho ostrůvku, jak je Malajzie, Filipíny, takový velký ostrov, tam je Brunej, pokud se nepletu, je tam brunejský sultanát. Mm-hmm. To jen tak jako mimochodem.
1: To ale v 60 metrech to musí být ale pořádný plíce, ty vole, jako, že to oni mají docela jako 100, ne?
2: Za prvý plíce a za druhý oni mají nějak jako genetikou lepší slezinu, takže ona je prostě okysličená potom a nesou si ten kyslík, takže to mají lepší a líp to snáší, no. Je to fakt jako roky, desítky, stovky let, co se tam takhle potápí.
1: Přírodní dechací přístroj. Tak jdeme dál?
2: Jdeme dál. Existují lidé, kteří díky speciální mutaci genomu vidí v úplné tmě skoro stejně dobře jako kočky.
1: To bych asi jako...
3: Myslím, že ne, vole.
1: Myslíš, že ne? Těvá, bych možná říct, že jo, ale tak jako dám tentokrát na tebe, Štrudle.
3: Tak jak myslíš, no?
1: Hele, tak já dám na tebe a když tak prostě ti vyhubuju.
2: Takže co označíte?
1: Takže označujeme, že to je lež.
2: To jsem se vymyslel, to je pravda.
1: Hezky pěkně, Štrudlo.
2: Je to lež, no.
1: Tak nechceš volat častěji?
2: Ne, Štrudlo, nevolej už nikdy.
1: Tak, poslední otázka, pojďme na to.
2: Jdeme na to. Já jsem si právě smazal, tak počkej.
1: Ajajajajaj, no tak to máš asi trošičku problém, ale tak
2: ne, se... nemám, to je v pohodě, teďka stranu... to tady okecej, to je v klídečku, já si ji najdu tady zpátky, protože mám ve druhém souboru, tady.
1: Mhm, tak pojď.
2: Existují lidé, kteří díky echolokaci dokážou rozpoznávat překážky jen pomocí cvakání jazykem, skoro tak podobně jako netopíři.
3: Jo, je to tak.
1: Počkej, echolokace, to je vyloženě podle mě jako schopnost, kterou mají jenom netopíři, ne?
3: No, já si myslím, že hodně sleptů, nebo ne hodně, ale některý slepty to využívají, že prostě cvakají tím jazykem a přesně využívají tuhle tu echolokaci.
1: Jako logiku to má, no. No tak jo, ale tak hele, předtím se ti to povedlo, tak dám na tebe opět, takže označujeme pravdu.
2: Prostě jako čuměl jsem na to jak puk, ale je to pravda.
1: Hezky pěkně.
2: Fakt jo. Výzkumný portál totiž TU Eindhoven tak normálně zandal, že jsou expertní echolokátoři a dokážou takhle určit fakt jako polohy těch objektů tady v místnosti. Mně to přijde crazy.
1: To je jako mně to přijde taky crazy, ale hele, tak jako zase třeba jako jsou slabší někde jinde, že jo, tak víme, jak to je, prostě jeden smysl ztratíš, jeden se tě zlepšuje. Takový, jako říká se. Tak až Štrudle, hele, já ti moc děkuju za hru, hodně si mi dneska pomohl a zase někdy cenky dopravné nebo že?
3: Jasný.
1: Tak jo, měj se, čus.
2: A naplň sklo.

0: Ve palivo, se přitám hadr zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty a most nedrm moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou.
1: Co?
0: Nezáleží jim na nikom.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, dneska se toho fakt moc neděje, což je dobře. Jedinou dopravní kolonu mi tady hlásí Ostrava Rudná, tam si počkáš zhruba 10 minut, ale co se crashu týče, žádný extrémní tady nevidím. Každopádně, když tak můžeš dát vědět, pokud nějakým víš. Co se dálnic týče, tak stojí D1 za Brnem zhruba 10 minut, no a taky D2 před Brnem, taky si tam počkáš zhruba 10 minut. No a když se tak ještě podívám na to, co se tak děje před Prahou, tak tady si počkáš hlavně na D8, je to cca u Veltrus a tam si počkáš 30 minut z důvodu crashe, který tam chvíli zpátky proběhl.
1: OK, jdeme se podívat taky přímo do Prahy, tady si postojíš 100% na Barandějákovo směru na centrum, stejně tak si postojíš i na magistrále v obou směrech. No a další zdržení tě čeká aktuálně taky v Holešovičkách nebo třeba na Štěrbovský spojce. Štěrbovská spojka hlásí crash a to hnedka u Černýho mostu, takže tam určitě pozor. No a další crashe jsou aktuálně v ulici Průmyslova a potom taky, pokud se nepletu, v ulici Poděbradská. Pokud víš víc, tak dávej vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusť tam něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: Rádio
1: Spin. Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Když Radio Spin, máme tu pondělí 3. srpna a to poslední z těch her, co nám tady zbývá, tak je samozřejmě naše jeden na jednoho. No a jeden na jednoho je naprosto special, protože budeme potřebovat dva z vás, který se utkají proti sobě. A nejenom proti sobě, ale utkají se i o výhru.
2: O výhru, krásnou výhru, která vás čeká i tenhle ten týden, a to je tričko Radia Spin. Takže rozhodně doporučujeme si cinknout, protože pokud nemáte co na sebe, ale i pokud máte co na sebe, tak si myslím, že se vám bude hodit a 100% vám bude slušet. Takže 210, 32, 30, 30, no a my startujeme za 3,5 minutky, tak cinkněte.

0: jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jo, on už vám to řekl, ten mysteriózní hlas tady v tom předělu, že jdeme dát jako Spin ráno na Radio Spin samozřejmě a taky jeden na jednoho. Každopádně soutěžit se bude o tričko a jsem rád, že v levém rohu nám stojí Tomáš.
2: Tomáši, dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, to je takový až jako mystický hlas, odhodlaný k tomu si
1: Mephisto.
2: To tričko
1: odníst.
2: No tak jo, proti tobě stojí už dneska trošičku rozjetej, protože už jednou vyhrál, ale rozhodně proti tobě dneska bude stát Štrůdl, který je odhodlaný na to si to tričko odníst. Taky Štrůdl, dobrý ráno.
4: Zdar, zdar, ještě zdravím ze Španělska.
1: Ahoj, ty jo, si ještě užíváš říkal, no. Poslední dědovči, co?
4: Jo, jo, odpoledne už jedeme na letiště.
1: Tak uvidíme. Tome, ty jsi v Česku, že jo?
3: Já jsem tady, no.
1: Ty krása, tak to teďka bude souboj národů normálně. Štrůdl, který po týdnu ve Španělsku vypadá jako typický Španěl určitě.
4: No, jako trošku jsem stěrnal, no.
1: A Tom bude reprezentovat nás jako Čechy. OK, pánové, připomenu jenom pravidlo, my vám položíme otázku k tomu, abyste odpověděli, tak se musíte, já se omlouvám, tady zatím sklem nám chodí strašně divno lidi, tak se musíte přihlásit s tím, že řeknete svoje jméno nahlas. My vás je vyvoláme a když to řeknete správně, tak máte bod. Chápeme?
2: Přesně tak.
4: Říkal jsi téma, jaký je?
2: Dneska je téma ještě z minulýho týdne, co tady máme nějaký otázky, a to je cestování. Štrůdle, ty budeš ve svém možná, hele, ještě teďka.
4: No, tak to nevím.
1: No, tak ne, jo. Je to fakt easy.
2: Tak jdeme na první otázku.
1: Ve které africké zemi můžete navštívit slavné pyramidy v Gíze?
4: Štrůdl,
2: tak to byla rychlovka, Štrůdle.
4: Egypt.
2: Tak tady je to, asi Egypt, jasný. Tady je to asi jasný, jo. Tak to dáváme bodík. Tak a jdeme na otázku číslo 2. Který zvíře je typickým symbolem Austrálie?
3: Tomáš.
1: To si myslím, že byl Tomáš, ale.
2: Tak dáme Tomáši.
3: Klokan.
2: Není tam víc zvířat, jsou tam třeba taky hadi, jakože had nebo tarantule by mohla být ještě jedno.
1: No mohla, no, ale je to klokan samozřejmě.
2: Ale jasně, že to je klokan. Jenom tě tady trošičku ještě taháme, no ale
1: chlapi,
2: máme
1: jedina,
2: to
1: jedina.
2: Nerozhodně, takže rozstřelová otázka, Krištofe, pojď.
1: Tak co tam dáme? Dáme tuhle, to je těžší. Která země přímo sousedí s Českou republikou, a to na jihu?
4: Tomáš.
2: Štrudl, pozor. Štrudliku.
4: Rakousko.
1: Nepleteš si strany?
2: Nekouknu se omylem třeba nahoru.
4: Jo, levá, pravá, ale...
2: Hele, když se takhle oddálím tu mapu, tak tady ještě ze spoda vidím kousíček Německa, ale tak není to třeba Německo.
4: A tak to je jakože západ, ne?
1: A dobře, napínáme,
2: dobře,
1: ale
2: no,
1: to
2: tak jo, je to Rakousko a Štrudle, my ti gratulujeme.
1: Druhý bod.
2: No a Tomáši, ty nezoufej, ty můžeš cinknout zase klidně zítra. Zítra hrajeme taky o tričko, takže může být tvoje třeba takhle při úterku. Každopádně děkujeme za hru a Štrůdle, vydrž tam na drátě, řekneme si, kam ti tričko pošlem.
4: Děkuji.

0: ještě jednou ti přejeme krásný dobrý ráno. Máme 3. srpna, pondělíčko, pondělí, svátek slaví Miluše, tak ještě jednou připomínáme Miluškám všechno nejlepší k svátku.
1: Pondělí, no, malý pátek.
0: My se jdeme pondělí, malý pátek, jistě. No a my se jdeme přesunout pomalinku, ale jistě zpátky ke Radio Spin Music Impro, který vám připomeneme, no, kde vám připomeneme, co si dneska Krištof připravil za písničky. Každopádně nebudeme to připomínat jenom vám, ale vtáhneme do toho taky Vicky, dobrý ráno.
2: Krásný dobrý ráno.
0: Ahoj. Já jsi stoupil, takže já na tebe vlastně jako vůbec nevidím.
2: Ty hrozně dobrý, to je opravdu takový ten jako ultimátní rádiový experience, co tady teďkom prožívám. Dominika nevidím, a už tě vidím. Dobře, tak já se taky stoupím. Ahoj.
1: Ne, fakt, tady tohleto místečko pro toho třetího je fakt hrozný, protože jakmile sedíš na těch židlích, tak tam fakt jako ultra nevidíš. To je takový jako mrtvý bod prostě.
2: Je to tak, no.
0: To je pravda, to je fakt, že vždycky, když jsou tady nějaký hosti, tak musím koukat jako ještě vedle toho monitoru, abych prostě jako na toho člověka
1: uvěděl. Já mám vždycky kapse zrcátko takhle, které tam takhle, že ho dávám, viděl za ruch.
0: Každopádně, Vicky, Krištof si dneska připravil absolutní banger. My jsme si to dali v premiéře před hodinkou. No. Za chvilinku si to dáme v repríze. A dneska tady máme od PTK beat.
2: Ano.
0: Krvácej na zemi, fakt jako tvrdá.
1: Jediný co, tak já prostě nemám tak vychlastaný hlas, jako měl tam tehdy PTK, no.
2: Jo.
0: Ale tak jako zase na druhou stranu musím říct, že jsi se tak jako trošičku zahrál na to a zahrál se dobře. Každopádně řekni ještě Krištofe, Vicky, co jsi si do toho připravil za text.
1: Prosím tě, říkal jsem si, co tam dát. A vzpomněl jsem si na svoje mládí.
2: Oh.
1: Vzpomněl jsem si, to zní, že jsem nějaký úplně boomer teďka, na Ivana Mládka.
2: Ale Jožina z Bažin?
1: Ne, zkus ještě další písničku, co znáš.
0: Romaně úplně stejnou reakci.
1: Jo, Romaně to samý, Jožin z Bažin. A pak znám ještě něco, co to říkal, Křeček, Neopatrný, mám pocit.
0: Nevím.
1: Vlastná třeba není krásná, ale ta to taky není.
2: Aha, tak.
1: Kamoško,
2: no.
1: Zkratky se to jmenuje.
2: Zkratky.
3: Z PLR do MLR. Oh,
2: to vím.
3: Jel jsem přes ČSSR.
0: A je to brutální.
1: Jako,
0: je to fakt brutální.
1: Je to jazykolam. Je to jazykolam jak svině. Takže já si to jdu připravit teďka, dáme si asi jednu písničku na 3 minutky.
0: Přesně, dáme si 3 minutky.
1: A pak si dáme reprízku.
0: Aby si to ještě
2: rozmluvit se, hele, min men man mon mun, min men man mon mun a tak, jo. Jako.
1: To ne, já jsem právě ještě nespal, takže já to nemám ty mluvidla tak, víš, odpočaté, takže je to v pohodě.
0: No tak jo, hele, tak jeden Ludacris a my jsme za chvilinku zpátky s Radio Spin Music Impro.

0: Impro.
1: A je to tady.
2: A je to tu.
1: A je to tu. Jak a se těšíš, Krištofe?
2: Tyjo, jako... Teď jsem chytl trošku nervíky, jak to dělám po druhý. Předtím jsem neměl, teďka trošku, ale tak bude sranda.
1: Ne, tak hele, jako kdyby to náhodou se nepovedlo, tak samozřejmě to můžeme dát znovu. To jsem už jsme se taky zažili spolu.
2: Co pak jsem ty?
1: Hele, nechtěj, abych ti něco připomněl.
3: Ať se kola točí, připomeň, jde na to.
1: Každopádně, ne, nebudu ti to připomínat.
2: Ne, připomínat.
1: Takhle, já ti připomenu, co budeš do čeho dávat. Hele, dáme tak tady jo. Beat od PTK, Krvácej na zemi. No a text si Krištof vypůjčil od dědy Mládka.
2: Ivana Mládka.
4: PLR do MLR, jel jsem přes ČSSR.
1: A tak to je taky takový děda, ne?
2: Jako taky, ale Děda Mládek, to je taková rokovější skupinka, která hraje jeho věci a je to taky skvělá věc, ale upřímně, mám
1: ale
2: to rád.
1: Děda jako děda.
2: Tam dávají
1: no tak jo, se tak jdeme teda přesunout k dnešnímu Rádio Spin Music Impro. V klidu se usaďte, zesilte si rádio a poslouchejte, co vám Krištof navařil, protože to sakra stojí za to.

0: ruce.
1: Hodně ústí.
0: A teď jsem tam fakt ještě hodil toho PTK hlas, kámo, aby to bylo úplně ultra.
2: Já jsem si říkala, to už nemůže jít níž. A najednou prostě Kristel. Zendo, ještě o jednu níž.
0: Protože musíš dělat tohle.
3: Kdybys tady měl klobouček na korunky, tak i tam máš tuhle tu chvíli asi tak půl milionu.
0: Jo, spíne, že já za 10 minut vycházím z rádia, tak kdyby náhodou se někoho dělám se srandu.
2: Ne, to bylo fakt hustý. A kdybyste tady ještě viděli, jak si u toho jako Krištof, tak jako on si u toho tak jako dupal. On byl fakt odhodlaný, já jsem si říkal, ty bylo, ten tady prorazí tu zeď a jde dál prostě.
0: To se

0: kdo chce vstoupit do té jeho firmy, tak si musí udělat tetování.
1: Tak Voldemort a smrti jedi, kámo.
0: Je to trošku jako, vstoupíš do našich řad.
2: Našo klanu.
0: Pojď, pojď.
1: Záleží, co je to za firmu.
0: No, záleží podle mě, co je to za tetování vlastně za mě.
1: No to taky, kdyby to bylo třeba název firmy přes celý čelo, tak do toho asi nejdu.
3: Tak já ty nemáš žádný kerky, viď?
0: Nemám, zatím.
3: A počkej.
0: Zatím.
1: To přijde.
3: Počkej.
0: Ano.
3: Já chci slyšet, co to bude a kam to bude.
0: No to... Do to je zatím jako v jednání. Myslím si, že bych to chtěla mít někde jakoby tady jako na boku prostě.
3: Takže na žebrách.
1: To se dobře schová.
0: Tam, bolí. Kde to hodně bolí no. Teda, ale zase se to dobře schová. No a chtěla bych tam nějakou takovou jako malůvku, takovou jako perem prostě, abych tam... Mám z oblíbené knížky jednu ilustraci, která mě dojímá. Tak to bych chtěla. Jako, ale ještě furt
1: jako,
0: čekám.
1: Jako
3: malýho tak... prince s liškou.
0: O, ne, je to chlapec, kotek, liška
1: a kůň. To mám já, kámo.
0: Jo.
1: No tak...
0: Ukáž. A jo.
1: Kdybys to řekla, tak nevím, co bych dělal v tuhle chvíli.
0: Ne, tak mám jinou dětskou knížku. Ale já ještě čekám, protože ten autor ještě žije a já čekám, jestli náhodou neudělá nějaký skandál, abych pak nebyla zklamaná.
1: Já žije, jestli náhodou neumře.
3: Já jsem to taky chtěl říct, teba, že pak teprve bych si to mohla nechat.
1: Až to bude OG, že jo?
0: Jo, takhle. No, dejme tomu.
3: No tak jo, tak užívejte komunikátor Sveky a my se jdeme podívat ještě společně taky na to, co nás dneska čeká venku. Tak Krištofe.
1: Jo, hned to bude. Já jsem si to počasí celý
3: zapřel. To celý vypnul. Tak aktuálně by mělo být nějakých 23 stupňů Celsia po celé České republice. No a odpoledne?
1: No a odpoledne, dámy a pánové, vážení spineři, můžeme čekat příjemných 34 stupňů Celsia, takže si vemte něco vychlazeného, dejte si třeba melouna, zalezte někam ke klimatizaci a nevylezejte, prosím vás, děkujeme pěkně.
3: Kámo, mega mám v lednici melouna.
0: Ty jo, tak to hodně cením, hodně závidím.
1: Jo. Taky no. Máte si ho koupit, kámo.
3: Mějte se krásně, čus.
1: Tak jo.
0: Ahoj.
4: Hudební betly,

0: Rádio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

Krásný dobrý ráno, od Majku tě ještě jednou zdraví Vicky, už máme pondělí 3. srpna, no a svátek má dneska Miluše, takže Miluško, všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonjourku s Vicky, ale tak doufám, že víkend u tebe užitý, že se zrelaxoval, dobil baterky, no a to třeba na Let It Roll. To musela být jízda, ty bláho. Všichni mi přátelé, co tam byli, tak si to pochvalovali. Já mám jasno, kam pojedu rozhodně příští rok. A já jsem se dokonce i chystala letos, jo, ale nakonec mi to bohužel nevycházelo, tak jsem byla taková jako fňuk, fňuk, já chci taky party. No a moji přátelé mě vyslyšeli a v pátek jsem šla teda s partou hodit bokem do Ankaly. No a prosím tě, to je prostě techno, jo. Já to takhle jako miluju, mě to mega nabíjí. Ten tanec, na parketě to umím pořádně rozjet. Ale jedno smutné zjištění, hele, já už nejsem nejmladší ročník normálně. Hele, už to není, co to bývalo. Jako kosti bolí, já jsem z toho tance úplně zničená, záda bolí, nohy bolí, klouby bolí. Hele, asi budu muset začít chodit na nějaký, já nevím, nějaký ty senior party prostě, jo. Židličky, oldies, něco takového, jako už žádný divočárny prostě. Je to tak? Jako 24 let už mě to dohání, musím říct. Hele, ale jako celkově nabitá jsem skvěle, jako. Bylo to super, ale ty bláho. No, myslím si, anebo budu muset teda začít, já nevím, si dávat nějaký leg days nebo něco takového ve fitku, protože teda musím říct, že mě to opravdu teda úplně rozrylo. Každopádně, teď už se vrháme na komunikátor, takže se těším, co mi tady pošleš k tomu pondělí, jestli jsi tak stejně nabitej jako já, takže 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku, protože teď je ten čas, aby ses mi ozval hned za 3 tracky, to bude právě tvůj song, který tady zahraju. Tak jedeme na to, Radio Spin.

Nějaká ženská, ne? No to je Jackis. Ježišmarja. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejží na chodu. Oh, shit.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že hraju přesně podle tebe. No a Mates se mi před chviličkou dovolal a má song na přání.
2: Krásný dobrý ráno, Spineři, a Vicky samozřejmě tobě. Poprosil bych tě Schodopády od Chaltu. Je to tak nějak pro všechny Spinery.
1: No jasně, mám to tady pro tebe, Mates. Myslím si, že to je i jako krásně tematicky. Spousta vody v tomhletom tracku a myslím si, že dneska to budeme potřebovat. Má být dneska až 34 stupňů Celsia, takže pro všechny, kdo se potřebují trošku svlažit. Mám tady Chaos a Vodopády. Díky, máte si a krásný den, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Olomouci, a to v ulici Rooseveltová, potom v Liberci, a to v ulici Jánská, blízko zastávky. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Brna. Crash je taky na D2, a to na 53. kilometru ve směru na Brno, a to je v okolí Kostice. No a nehodu nám hlásí taky D8, a to na 12. kilometru ve směru do Prahy v okolí Zlosině. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash v ulici Vyskočilova, potom taky na Mladoboleslavské, kde se můžou ještě lidi vyskytovat na zvozovce, bacha na to, srazil se tady chodec s cyklistou. No a crash čekej taky na pražském městském okruhu na exitu 23. To je ode mě zatím z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání. No a na drátě už tady mám teďka Áďu. Ahoj, Áďo.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. Tak zdravím tebe a mamku do auta. A vy teda teďka míříte směr Praha. Jenom ty bláho, já se tam hodně slyším. Vy evidentně opravdu poctivě posloucháte naše rádio. Tak možná, když to jenom trošku stišíte, abych vás slyšela. Dobrý, ale už vás slyším krásně. Hele, Áďo, ty jsi říkala, že jedeš na brigádu, že takhle přes léto, když není škola, takže poctivě pracuješ, tak prosím tě, co děláš?
2: No, mamka maluje, tak mi tam pomáhám nalepit a oblepovat.
1: Aha, jo, takhle, takže to je spolupráce vyloženě, že jedete s mamkou a že jdeš pomáhat, no tak to zní suprově. Takže baví tě to?
2: Moc ne, ale brigáda, no.
1: Ok. A je to jako, že jsou to barevné zdi, nebo jenom bílou?
2: No, bílou.
1: Jo, většinou. Já jsem se chtěla zeptat, víš co, jestli třeba někdy prostě, víš co, vylezeš takhle z té brigády a jsteš jako dneska je to na grinče, dneska jsem tak do zelena, někdy je to trochu na šmoulu. Ne, jenom bílá.
2: Jo.
1: Dobře. No a ještě by mě zajímalo, Áďo, léto. Na co se teď jako nejvíc těšíš ještě v rámci léta?
2: Asi na kamarády, protože hodně chodíme ven, takže kamarádi.
1: Tak to je super. A u vody už jste teda byli, chodíte?
2: Jo.
1: To je pečka. No tak to rozhodně doporučuji i tenhle týden, protože bude zase vedro. Takže Áďo, užij si ještě prázdniny. Zdravím tady maminku, abyste si ještě užili pořádně vody. Co to teď bude za písničku na cestu?
2: Big Stepper od PTK, prosím.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe. A pro koho hrajem?
2: Pro mamku.
1: OK. Pro mamku a samozřejmě pro tebe. Tak jo, dobře, doražte a mějte se krásně. Ahoj.
2: Děkuji. Ahoj.
1: Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, samozřejmě, že posloucháš komunikátor a i v příští hoďce tady hraju podle tebe, takže neváhej a ozvi se mi buď na telefonní číslo 210 32 30 30 a nebo mi posílej hlasovky a já ti potom zahraju. No a co spolu probereme v příští hoďce? Hele, představ si, jakože jdeš na pracovní pohovor, všechno nějak probíhá v pohodě a oni řeknou, no tak my bychom vás teda jako vzali, ale má to jednu podmínku. A ty jsi jako, jakou? A oni jsou jako, prostě si budete muset vytetovat na své tělo logo naší firmy. What? Jo, tak přesně to probereme už za 3 tracky, protože přesně tohle jeden ředitel jedné firmy chtěl. Mě by už jenom zajímalo, šel bys do toho, nebo co by to muselo být za job, aby si zonechal vytetovat na svoje tělo. Rozhodně neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30, anebo přesně posílej hlasovku. No a já se jdu podívat jako s tebou na počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Momentálně 22 stupňů Celsia v Praze a slunečno, ve zbytku republiky až 25, a to hlavně na jihu. Dnešní maximální teploty budou až 38 stupňů Celsia. Čekej všude slunce, žádnej mráček. Koukám, že slabší přehánky by mohly být v Jihočeském kraji, ale ještě bych nestrašila. Odpoledne se to může ještě všechno změnit. No tak jo, 38 stupňů Celsia. Fuh, doufám, že máš petku, že máš hodně vody a že piješ.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prsternů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Jsi mimo signál Rádia Spin? Poslouchej přes apku. Stahuj v App Store, Google Play nebo na radiospin.cz. Radio Spin.
4: Krásny začiatok týždňa. Vic 37 vydal nový single Chalapeňo. Novinka prináša energický trapový zvuk, chytlavý refrén a sebavedomý text, ktorým nadväzuje na svoju doterajšiu tvorbu. Skladbu sprevádza aj nový videoklip. Hľadaš pohodový letný festival? Tak od dneška až do 9. výraz do plzeňských šafaříkových sadov. Inspiral Garden ti ponúkne koncerty, DJ sety, street food festival, mint market, aj diskusie. Na pódiu vystúpia napríklad Erika Rein, Simi Livin' Life či Gufrau a mnohí ďalší, no a vstup na festival je tradične zdarma. Český skateboardista Max Habanec prepísal históriu. Na zábradlí zvládol grind dlhý neuveriteľných 78 metrov, čím posunul hranicu street skateboardingu a pripísal si jeden z najvýraznejších výkonov svojej kariéry. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
0: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Přerušilo se. Fuá, kámo, jazykolam.
1: No, na to měl postřeh třeba ale taky Michal.
2: Hej, jako nechápu, já jsem to tady zkoušel v autě a asi musím jít na chirurgii, ať mi dají dlahu na jazyk.
0: Jo, a asi si taky vezmu dvahu na jazyk.
1: No, tak do zítra, aby si měl co dělat, aby se ti to uzdravilo. Každopádně my se na tebe těšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

Ladíš Rádio Spin, u Majku s tebou Vicky, no a teď probereme ty tetovačky. Jeden šéfik AI startupu hledal nový zaměstnance a na LinkedIn napsal, chceš mít u nás pracovní pohovor? Nech si vytetovat logo naší firmy a vítej. A to je jako za mě docela šílený, jako co? A víš, co je ještě šílenější? Že 7 lidí si tu tetovačku prej fakt nechalo udělat. Jo, ale to nebyla vstupenka do práce, ale jen na pohovor. Bum. Jako, asi jak velký zvíře na trhu musíš být, že tohle jsou pro tebe lidi ochotní udělat. Jako tahle práce asi musí být pro ten IT obor velká pecka, protože já si jinak nedokážu představit, proč by ze sebe kdokoliv chtěl dělat komerční banner. Já to nechápu prostě. Vysvětli mi to, prosím tě. Vysvětlete mi to kdokoliv. Fakt, jako jediná firma, která by u mě měla šanci, že bych vůbec teda uvažovala o tom, že bych si nechala vytetovat logo s názvem, tak to jsem zapřemýšlela a je to podle mě Victoria's Secret. Protože na druhou stranu si říkám, hele, kdyby se mě zeptali na pohovoru, kde to mám vytetovaný, tak bych mohla ještě mlžit a být jako, to je moje tajemství, chápeš, jako Victoria's Secret. Ale jako celkově, oh no, prostě. Myslím si, že už jako dost bannerový je, když má někdo teda vytetované jméno svého milého, své milé na svém těle, protože už to podle mě zavání průšvihem úplně stejně, jako když prostě nedostaneš tu práci na tom pohovoru. Co potom s tím logem? Co s tou tetovačkou? Radio Spin.

Chceš slyšet tvůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30
0: hrajeme přesně podle tebe.
2: Vicky, tady s tebou pokračujeme samozřejmě v komunikátoru a to znamená, že to je přesně tvůj čas, kdy hrajou tracky přesně podle tebe, takže neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Petra, takže Petře, co to bude?
3: Čau Vicky, tady Petr, jestli můžu, tak bych si dal, řekni, kde ty kytky jsou, ale je to pro všechny. Díky.
2: To je hezký. Petře, díky za vzkaz, díky taky za tuhle tu songu, to mám vždycky ráda, taková naše klasika. No a ještě bych ráda řekla, že teda Petr je za mě úplně jako kolega roku, jo, protože on už mi stačil říct jenom do telefonu, jo, já jsem dneska prostě koupil melouny a hodlám je potom dát svým kolegům prostě na osvěžení. Tak já tímhle s tím vyzývám našeho doma, který nám tady ráno už jenom řekl, že má melouna doma a že si ho tam hodlá sníst. Dome, inspiruj se Petrem, vem nám taky příště melouna, já chci taky melouna. Radio Spin.

0: bys byl punker.
1: Moje jméno je Smack. Lidem se o mě říkaj, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok? Velmi. Já miluju muziku, miluju. Ok. Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: bys byl punker.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně, a to v ulici Dobrovského. Teď už mířím na dálnice a tady máme stále nehodu na D1, a to na 201. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Brna a Slatiny. Tak bacha na to, tady se určitě zdržíš. No a teď už mám nehodu taky v Praze, a to na Nové Povltavské, a jinak koukám, že nám to tady stojí, a to například na Štěrboholské spojce v obou dvou směrech, kolem 6 minut navíc. Jinak i Wilsonova směrem do centra nám poskakuje taky 6 minut navíc. No a koukám, že taky Pražský okruh tady v okolí Řeporyjí má 6 minut navíc směrem tady na D5. Tak to je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. Hlavně opatrně, díky za to.
0: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
5: Yeah.
4: And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.
5: Shake it.

0: Vicky tady s tebou a máme další track na přání před náma a tentokrát od Jakuba, tak co to bude?
1: Ahoj, tady Jakub, já bych poprosil zahrát od Rytmuse Kurec Funk, ale pro všechny lidi, co musí v pondělí pracovat.
0: Jasnačka, je to tak prostě pondělí, první pracovní den, je to trošku funky, ale teď to tady spolu rozjedeme i s Rytmusem, tak užívej, Radio Spin.

0: tím hned teď seknem.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě i v příští hoďce hraju tracky na přání podle tebe, takže rozhodně neváhej a zavolej si o svůj song 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a já teda tady musím říct, že úplně jako Petr mě tady překvapil, potěšil, já jsem úplně nadšená, protože jsem tady před chviličkou mluvila o těch melounech, že bych si taky nějaký dala a jak Dom říkal, že má jeden doma a že si ho tam dá a že Petr teda dá těm svým kolegům. No a představte si, Petr se tady stavil u nás v rádiu před 5 minutama a donesl naporcovanýho melouna, úplně takovýho toho červenýho, takovýho toho fakt jako skvěle vyzrálýho, úplně fresh. Je, mě to úplně probudilo tady, jak slyšíš, já jsem úplně ještě znova, ty bláho, jako lepší než kafe, ti řeknu, prosím. Tohle tomu říkám osvěžení. Petře, ještě jednou tady do éteru, fakt díky moc, mega to bodlo, prostě mi to udělalo velkou radost, takže díky, Roman si dal taky a pozdravuje tě a taky děkuje, takže to tady mám k osvěžení. Spinnere, pokud jsi ještě dneska nedal melouna, tak doporučuju, je to fakt pecka, je to podle mě takovej ten letní must have. No a teď už si dáme počasí, ať víme, jak je venku, abys věděl, proč je to ten must have. Prosím tě, momentálně máme v Praze nějakých příjemných, říkám zatím příjemných, jo, 23 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až 27, ale pozor, dneska odpoledne se to vyšplhá až na 38, takže to nejen, to bude chtít melouna, zmrzlinu a koupák, jako nic jiného a opalovák samozřejmě, protože tohle to teda vypadá fakt hustě. Tak jo, tak jedeme dál, v příští hoďce probereme special kabelky, budeš mrkat na drát.
0: Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept Praž

Děli rodiče, čežom, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár

Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a musím se teda s tebou podělit o nový módní trend. Francouzská módní značka Coperny vydala kolekci kabelek. Jo, ale počkej, nečekej žádnou krokodýlí kůži nebo gepardí vzory, jo? Tahle kabelka totiž vypadá plastově. Jo, no a ve stěnách těch kabelek roste živá kultura podhoubí vypěstovaného z rostlinný tkáně. To zní mega fancy, co? Hele, tohle vidět na cedulce, tak si řeknu, to si budu nosit na rameni asi nějakou džungli. Jo, ale teď přijde teda ten bizár, jo, protože tenhle fancy název v realitě znamená, že ve stěnách kabelky ti bují dobře živená plíseň. Jako výborný. Prostě zaplatíš Mailand za plíseň? Jako dobře, to není kde jaká leda jaká plíseň, máš tam různý barvy, jo, žlutá plíseň, taková ta zeleno-modro-bílá plíseň, taková ta skvěle dofialková. Hele, tomu já zase na druhou stranu rozumím, jo, protože reálně mám tašek hodně a často se mi stává, že některý nechám sváčů. No a potom samozřejmě podle barvy se zpětně snažím dopátrat toho, co jsem teda v té kabelce vlastně nechala mumifikovat. Jestli to byl banán, nebo jestli to byla nějaká jako fajné sváča, třeba obložený chleba se šunkou, to jsem taky jednou měla. Výborný, jako jednou jsem tam nechala mafinát, jo. A ten šel teda taky pořádně do zelena. A to původně byl jako takovej, jak bych to řekla, kakaovej a stejně šel do zelena. Hele, zajímavý, prostě divy přírody. Každopádně myslím si, že opravdu bych nepotřebovala platit jako velký prachy za takovouhle kabelku. Já jsem schopná si ji vyrobit sama. Mám jich dokonce hned několik, tak možná, že už jsem teďkom v trendu. Vlastně byla jsem cool ještě předtím, než to bylo cool. Radio Spin. Jay.

0: A mě dala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Je tomu tak, mám tady právě jeden vzkaz z apky, no a to tady od Dennyho. Tak ahoj Denny, co to bude?
2: Ahoj Vicky, zdravím všechny spinnery, spinnerky, konečně už mám dovolenou 14 dní, takže pojďme to rozpálit, pojďme si pustit Immortal, Dance with the Devil.
1: Yes! Moc. Mega, mega, mám to tady prostě. Já ti prostě gratuluju k dovče, doufám, že si to pořádně užiješ, prostě Denny, je potřeba odpočívat, je potřeba vždycky načerpat tu další energii, aby člověk potom prostě měl pozitivně naladěno takzvaně, a to samozřejmě i díky Rádiu Spin, tak díky, že si nás teďkon dáváš takhle při volnu. No a ty bláho, koukám, že jako Immortal, já tady mám Immortal, ale nemám Immortal Dance with the Devil, mám Immortal od Smeka. Ale tak já věřím, že to doceníš i tak. Tak já ti to pouštím, užívej. No a krásnou dovču, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Rock and roll, životní styl.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady pozor, je crash na silnici 7, to znamená na Lipské, na výjezdu z Prahy směrem na D7. Je tady crash, takže tady rozhodně očekávají taky nějaké menší zdržení. Teď už jsem v samotné Praze. No a tady máme crash na pražském městském okruhu na exitu 28, což je Praha 6. No a pozor, nehoda je taky v ulici Koruní, přímo v centru Prahy. Jinak nám poskakuje Novopatská na Kbelskou, tady čekej kolem 6 minut navíc. No a čekej zdržení taky v Lochkovském tunelu. To znamená, že tady se bavíme o Modletice, Ruzině, trasa, protože v tunelu se odbavuje blokově. Znamená to, že si tady postojíš, zatím to taky vypadá na pár minut navíc a prej se tvořej kolony. Tak bacha na to. To je ode mě z dopravy všem a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět. Mně i spinnerům díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že další track na přání, no a na drátě už Martin. Ahoj Martine.
2: Čau.
1: Čau. Prosím tě, Martine, přiznej se, co ty a plísně? Jako necháš někdy něco v tašce, že třeba seš na cestě, seš v práci, za 3 dny si vzpomeneš, no jo, já jsem si tam vlastně dával prostě ten obložený chleba. Děje se to někdy? Ne? Neděje? Martine, přiznej se, neříkej mi, že jsem v tom sama. Fakt? Ty prostě vždycky všechno poctivě sníš, prostě co si nabalíš, to si sníš.
2: Jo,
1: ok, dobře, tak to chápu, tak to je praktický, dobře, takže to jsem tady já jediná, jako tenhle ten evidentně biolog, který si tady pěstuje svoji vlastní zahrádku v taškách, dobře, ale víš, že to je teď kontrendy, já jsem o tom mluvila, přemýšlel si třeba, že by si takovouhle kabelku někomu pořídil, takovouhle plesnivou kabelku, ale ono je to teď kontrendy, ono zase, ta plíseň má hezkou barvu.
2: No, nelákalo by mě to.
1: Nepřemýšlel. Dobře, no tak já bych řekla, doporučuju, možná, že to bude hit příštích Vánoc, všichni si potom budou chtít utrhat ruce po těle z těch kabelkách, tak jsem zvědavá ještě, kdo pokoupí, ale kdyby náhodou, tak já dokážu udělat i jako custom, víš, jako že bych mohla udělat nějaký jako přímo, kdyby si chtěl, tak speciálně od Rudy, já mám různý věci v kabelce, fakt. Jako, který už mi splestivěli. Tak kdybys chtěl, tak já ti to dám pod cenou. A bude to stejně trendy. Tak jo, Martine. Ale prosím tě, co si necháš zahrát?
2: No, tak to na trendy fér.
1: OK, mám to tady pro tebe. No a pro koho to bude?
2: Pro všechny, co makají.
1: Super. Tak jo, hele, tak pro všechny, co makají, takže samozřejmě i pro tebe, Martine, ať ti to dneska utíká. Hlavně bezpečně. No a já ti to jdu pustit. Měj se krásně, ahoj.
2: Čau.
1: Čau, Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a před náma poslední hoďka komunikátorů a tracků, který jsou přímo od tebe, pro tebe a pro ostatní spinnery. Tak rozhodně neváhej a ještě se ozvi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a co spolu probereme v poslední hoďce? Prosím tě, Izo, který mu ještě v podstatě nevychladla ta jeho nová deska Exit u Palice, prostě totální randál, tak už má novinku, kterou nám představí už dneska, tak o co se jedná a kdy přesně to dropne, tak to ti povím už za tři tracky. Teď si dáme počasí. Koukám na to, jak máme venku. Venku je jednoduše nádherně, zatím nádherně, potom už bude trošku nesnesitelno. 25 stupňů Celsia momentálně v Praze, ve zbytku republiky už 30 stupňů. Koukám Jihomoravský kraj, ten je vždycky napřed v tomhle. Odpoledne se nám ještě o něco víc oteplí a bude až 37 stupňů Celsia. Svítit sluníčko úplně v celé republice. No bude to na opalovačku, bude to možná trošičku i na tu klimošku. Když se podívám ještě na zítřek, tak tady máme stále teploty kolem 38 stupňů Celsia s tím, že v Praze a potom tady koukám, že na takovém jako severozápadě můžeme čekat lehké přehánky, ale jenom takové lehoučké. Já bych řekla, že nás by to rozhodně od toho koupáku ani zítra nemělo rozhodně zastavovat. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Hudební betly

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petli na Radiu Spin. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Radio Spin. Tvoje Radio Spin. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky poslední hoďka komunikátoru. No a já tady pro tebe mám teďkon ale úplně suprovou zprávu. IZO dneska konečně vydá dlouho očekávanou novinku Rockstar Lifestyle. Yes, let's go, poslechněme si. Let's go.

Jakože fakt hustý, zatím si mohl dávat jen tyhle snippets a že Izo teda týzoval mega do světa, vyslal hned 3 ukázky. No a já musím říct, že teda na základě toho už jsem mega nedočkavá a těším se, fakt big těšink, takže pokud stejně jako já se nemůžeš dočkat, užil jsi exit u palice, říkal jsi ty bláho a teď doufám, že prostě jakoby Izo si nedá chvilku pauzu, tak ne, jede dál jako drak. No a dneska ve 20.00 to vyjde, takže doufám, že už máš v diáři, já už jsem si napsala do budíčku, aby mě hezky probudil prostě v 19.45, ať už budu dělat cokoliv, tak to pustím a půjdu prostě čekat na ten Spotify, až to tam vyjde, abych to viděla všechno. A to doufám, že to bude i na YouTube teda s celým videoklipem. Tak big těšink. Jinak mimochodem společně s touhle novinkou dorazí i skladba Limbo, na který má hostovat Dušan Vlk a PTKčko. Takže to je taky hodně velký těšink. O tomhle tom tracku vlastně nevíme vůbec nic, jo. Takže to bude jedno velký překvapení. No tak já bych řekla, že dneska večer nás čekají velký věci. Co ty na to? Radio Spin?

0: Komunikátor na rádiu Spin.
1: Vicky, tady s tebou další trik na přání a tentokrát na drátě Michal. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, ty jsi měl velký víkend. Co
2: ano,
1: se
2: ano.
1: dělo?
2: Ale slavil jsem 35. narozeniny.
1: Paráda. Ty vám, Michale, gratuluju ti. Víš co? Měl jsi je v sobotu, bylo to prvního, já jsem nemohla být v práci, že jo, prostě byl víkend, ale teď ti to můžu vynahradit, ještě ti popřeju hodně štěstí, milý Michale, hodně štěstí, zdraví. Hele Michale, prostě hodně zdraví, štěstí, hlavně na silnicích, prostě bezpečně hlavně, ať prostě to, ať lidi kolem prostě jezdí rozumně, aby si měl snadný jízdy a prostě ať se ti daří s rodinou, ať jsi spokojený, ať jsi zdravej. Taky, jo, a prostě ať láska kvete. Michale, prostě všechno
2: Děkuju.
1: Nejlepší, 35. narozeniny, velká věc, takže jak jsi oslavil?
2: Ale jelikož já vůbec nepiju, tak jsem si tak jednou za čas právě si koupím kvalitní jako pití, tak jsem si koupil za kapu a celkem jsem se zřídil.
1: takže jsi neřídil, jasně. Ty jsi zřídil, takže jsi neřídil. Řídila
2: přesně
1: manželka.
2: Tak. Alkohol za volant nepatří, ani když je zbytkovej, ani
1: přesně
2: malý pivo za mě nepatří za volant.
1: Přesně tak, Michale. To absolutně ti schvaluju. Yes, cítím to stejně. Dokonce ty jak byl ten Let It Roll, tak mi přišlo fajn, že tam přišli prostě policajti a rozdávali právě takový ty, víš co, ty cviční alkohol testy, prostě, aby to ty lidi zjistili předtím, než prostě by to zjistili na ostré kontrole za dvě zatáčky za Let It Rollem, víš co, tak to mi přišlo taky fajn. Takže určitě, tohle nepodceňovat. No takže Michal prostě slavil zodpovědně.
2: Jo.
1: Určitě jakoby nějakým způsobem, že jo? Tak trošku bole hlav asi, co?
2: No celou neděli jsem trpěl až někde do 5 do odpoledne.
1: Já.
2: Žaludek, bole hlav, no celkově takový jako, nechápu, jak jsem dřív mohl pít každý den.
1: Hele Michale, prostě, když se slaví, tak oslavil si pořádně a už zase víš, že prostě ten bole hlav zase chvilku vynecháš, no. Vyzkoušel jsi to, víš co?
2: Ano.
1: Hele, paráda. Michale, prosím tě, co si necháš zahrát dneska pro
2: Ale
1: sebe?
2: Ale bude to od India, víš, tvojí čtvrtě. A bude to pro tebe do studia, pro mě do auta a všem řidičům, ať mají trpělivost s těma kolonama v Praze, protože dneska to je katastrofální.
1: Dneska je to síla, každopádně věřím, že tenhle ten track všem dodá sílu. A Michale, krásný den, užívej, ahoj!
2: Děkuji ti, ahoj.
1: Čau, Radio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď. Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a ráda bych ti připomněla tady šňůru Afterwork Summer Affair, která probíhá celé léto a navštěvuje všechna různá města naší krásné České republiky. O co tady jde? Vždycky přijede DJská session, a to do určitého města, no a ty si potom můžeš užívat krásné odpoledne po práci se skvělou hudbou, se skvělým pitím, se skvělým jídlem, no a čas od času tam bývá i pop-up Jam & Co, což je skvělá streetwearová móda. Tak co nás čeká teď v nejbližší době? Koukám na to, že 14. srpna nás čeká zastávka v Mělníku. Bude to na náměstí Míru, bude tam právě pop-up s Jam & Co, takže rozhodně si budeš moct vybrat i nějaký nový super oblečení. No a kdo tam bude DJovat? Mike Traffic, Robot a taky Nurse. Takže já si myslím, že to bude fakt nadupaný ten playlist. Bude to krásný. Vezmi svoje kolegy, vezmi kámoše, vyrazte v Mělníku udělat si hezký den. No a celá akce je zadarmo, takže co víc si přát, jenom sluníčko prostě, brejle na sebe a užívat dne. Tak jo, tak schválně, kdo se tam potkáme 14.8. v Mělníku. Teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady to zatím vypadá všechno v pohodě a čistě, takže se přesouvám rovnou na dálnici. Tady je totiž nehoda na D35 na 127. kilometru ve směru na Olomouc, a to v okolí Libišan. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Zborovské a potom taky v ulici Benediktská. Pozor na to. No a pozor, máme crash taky na pražském městském okruhu na exitu 28. Tady se bavíme o Praze 6. Jinak koukám tady, že ode mě je to zatím z dopravy vše, ale pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Dneska je to trošku v centru zasekanější, tak nějak všude počítej s nějakými 6-7 minutami navíc. Rádio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. Mám tady na drátě Martina. Ahoj Martine.
2: Ahoj Vicky.
1: Ahoj, tak prosím tě, co ty a víkend? Jak jsi se měl?
2: Jo, měl jsem se dobře. Trochu jsem vlastně na zahradě pracoval, mm-hmm. u strejdy. A to bylo bezvadný, no, to bylo celý.
1: Tak to je hezký, no, počkat, a už něco sklízíš, nebo jak to tam máte na zahradě teďka?
2: Ne, máme to malý, nic nesklízím.
1: Žádný, ani rybíz?
2: Ale tak to tam má, ale ten už je otrhaný.
1: Jaha, vidíš to, já už jsem zase nebyla tak dlouho u nás na zahradě, že už nevím, co je teďkon v kurzu, takže teď něco dozrává, nebo jak to tam máš?
2: Dozrávají švestky.
1: Aha.
2: Jabka letní.
1: Dobrý.
2: No a...
1: Je, ale letňáky.
2: A ostruženy. A borůvky.
1: Tak to je výborný. No tak to máš teda velkou nadílku. To vůbec, Martine, to chvilku vypadalo, že se s náma nechceš podělit takhle. A kolik toho je?
2: Podíl málo. Oni to se zobají ptáci. Ale švestek docela dost, jo, ty jsou hezky, ale padají, postupně padají, no.
1: Jasně.
2: A jsou vysoko, nijak se na ně nemůže.
1: Jasně, takže prostě čekáš vždycky, zatřeseš se stromem a je to jako oslíku otřese, schoď
2: no,
1: mi něco dobrýho.
2: Tak se sbírají švestky se sbírají tak, že se rozprostře čistá...
1: Nějaká plátno, ne, nebo něco?
2: Ne, taková jako dečka, mikrovlákna čistá, dá se gumový pás pružnej, aby neuvěžil stromu, švestce, se s ním, a oni krásně spadnou na tu čistou podušku.
1: To je paráda.
2: A tak se zbírají, takže tak si čišou třešně, aby
1: nebyly tuklý.
2: No, nebyly tuklý, ale aby se věci nelámaly taky.
1: No jasně.
2: Když na to někdo lezl.
1: Hele, díky moc, Martine, že jsi mi to zase trošičku tady objasnil, protože se přiznám, že co se týče zahrádkaření, tak jsem takový jako amatér, nadšený amatér. Ale jako představa toho, jak jako švestky si jedou prostě svůj jumping, jak jsou prostě jak na trampošce a skáčou si ze stromu, mě opravdu baví. Martine, díky.
2: Taky. Nemáš záč.
1: Co to bude
2: tak
1: za songu teďkon?
2: Jo, a posíláme všem krásným hodným dušem i těm, kteří se napravějí a budou dobrý duše. A jsou fear imerium, což znamená překladu stále mladý. A je to od Bushida feat.
1: Skvělý, tak jdeme na to. Měj se krásně, Martine, ahoj!

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě, že už tady mám taky Jirku. Čau, Jirko!
2: Čau, Vicky, čau, spineři!
1: Jirka tady teďkon týden nebyl, takže se nám vrátil a já mám radost. Vítej!
2: Já mám taky radost, že jsem konečně tady. Chybělo mi to, ten éter.
1: Chybělo, ale tak co, ty jsi si odpočinula, nebo si tak jako...
2: No, já jsem byl na dětském táboře. Mm-hmm. Ne co by dítě, ale co by vedoucí, takže jsem tam měl vlastní oddíl a vlastně do nějaký míry to odpočinek byl,
1: ano.
2: Ale samozřejmě jako starat se tam o x,
1: hodně aktivní.
2: X dětí, tak to byl takový aktivní odpočinek.
1: Jo. Hele, prosím tě, Jirko, jen se pochlup, mě už si tím naštval. Kolikátý jste skončili s tím vaším oddílem, co?
2: No, náš oddíl samozřejmě celou táborovku celou vyhrál, takže my jsme zvítězili.
1: Zlobři prostě, ty hade. Já prostě fakt vždycky, když jsem s dětma na táboře jako vedoucí, i jako dítě prostě, já jsem taková ta černá kočka přes cestu. Vždycky poslední z posledních prostě.
2: No někdo to bohužel bejt musí.
1: No bylo by mi to úplně jasný, kdybych jela s Jirkou na ten tábor, tak to by nás nepotahalo ani to, že jsme kolegové prostě. Zase bych skončila jako poslední. No nic, tak to je skvělý teda, že jsi takhle užil, takže pobíhání po lese, po louce.
2: Tak, u vody.
1: Buřty byly.
2: No samozřejmě.
1: Hezky. No tak to bylo všechno prostě. No počkej, buřt s kečupem nebo z hořčic?
2: Hele, děti si volili vlastně spíš kečup, já Aha. jsem tým všechno.
1: Takže si netroškařil.
2: Já prostě, přesně, kečup, hořtice, i tam byl křen, takže já si to vždycky tak jako všechno dám nahromadu a ještě to zamíchám prostě k sobě.
1: Obory.
2: Takže já jsem, když už buřt, tak takový jako prasečinec pro mě.
1: Hezky, tyjo, ale jako jo, proč ne, prostě já když si to představím, prostě bez toho to není ten správný oheň. Jako
2: no
1: jo.
2: Přesně.
1: Takže Jirko, jenom poslední otázka, žádný dítě vám neschořelo v ohníčku, žádný dítě se neutopilo, jo, žádný dítě vám nespadlo nikam do jámy, všechno v pohodě.
2: Naštěstí jsme všichni dojeli živí a zdraví, takže vlastně ten nejdůležitější úkol, který jsme měli, tak jsme splnili.
1: Tak skvěle, konec dobrý, všechno dobrý a Jirka je tady s náma zpátky, takže jsme všichni happy jak dva grefy. Fuh, Jirko, co nás dneska čeká a nemine?
2: No já už jsem se včera stačil podívat na OKTAGON, který běžel o víkendu a tam se děly velký věci, takže my se podíváme na jak dopadly titulový zápasy, mrkneme se na to, co všechno se tam odehrálo.
1: Já jsem fandila Pudilový.
2: Nepomohlo
1: to.
2: Já jsem totiž zjistil, že Pudilová chodí s Willem Flerym, který tam měl titulový zápas a taky prohrál, takže asi měli doma včera smutno.
1: Nebo je Pudilová jeho kočka přes cestu. Ne, dělám strandu. No tak jo, tak se máme na co těšit. Já už ti jenom řeknu, jak je venku. A řeknu ti, že je venku samozřejmě vedro. Taková jistota.
2: To teď bude pár dní, taková jistota.
1: 27 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky někde už i lehce přes 30, 32 stupňů, svítí slunce. Dneska maximálky až 37 stupňů Celsia, což je teda hustý. Jediný, kde můžeš čekat slabé přehánky, mi teď nově ukazuje Královéhradecký kraj. Jinak všude svítí slunce. Zítra bude taky kolem 38 stupňů Celsia. Bacha na to, v Praze budou lehké přehánky a taky na severozápadě můžeš čekat lehké deště. Hurá! Pokud na nás sprchne, hurá! A rozhodně ještě jednou říkám, nemusí to vůbec znamenat, že nemůžeš jít na koupák. Prostě. To se ani nevšimneš, podle mě, když budeš ve vodě.
2: Taky si myslím.
1: Vedro bude furt stejný. No tak jo, užívej dnešek s Jirkou, no a já se na tebe budu těšit zase zítra. Ahoj!

0: Za minutu jedna hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Kilovat, jedu znova do Rychnova. Dank.
1: Ahoj, já jsem Patricie z kapely Vesna a zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
2: Československá scéna Rádio Spin.

Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra, takhle po týdnu, jsem rád, že se tady takhle konečně slyšíme. My se podíváme na OKTAGON, který proběhnul tenhle víkend, staly se tam opravdu dost nečekaný věci, takže mrkneme na to už za pár minutek. Podíváme se taky na to, jak se Sony postavilo k velký kritice, která se pár týdnů naspátek strhla na jejich oznámení, že už se nebudou hry prodávat na CDčkách, ale že už to budou pouze digitální kopie, což se hráčům samozřejmě nelíbí, je to docela velký drámo, takže i o tom si povíme. Čeká nás taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím o tvoje mozkový závity. No a po celý odpoledne taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru hodit i pro ostatní spinnery, můžeš ji tady naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Jinak dneska 3. srpna má svátek Miluše, takže všem Miluším přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RNDR, CSC, ČVUT a v Praze 2 a v ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku. Tohle

0: Přerušilo se. Fuh, kámo, jazykolam.
1: No, na to měl postřeh třeba ale taky Michal.
2: Hej, jako nechápu, já jsem to tady zkoušel v autě a asi musím jít na chirurgii, ať mi dají dlahu na jazyk.
0: Jo, asi si taky vezmu dvahu na jazyk.
1: No, tak do zítra, aby si měl co dělat, aby se ti to uzdravilo. Každopádně my se na tebe těšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

Posloucháš Radio Spin, o víkendu proběhnul už 92. gala večer Oktagonu, tentokrát to proběhlo opět na Štvanici a děli se tam fakt velký zvraty. Proběhly dva titulové zápasy, a to mezi Lucí Sábovou a Lucí Pudilovou. Tady po pěti kolech na rozhodnutí zvítězila Lucie Sábová. V druhém titulovém zápase tak se měl postavit nejprve Will Flery proti Škvorovi, ale kvůli zranění tak nakonec teda Škvora zastoupil Mahmud Muradov. No a Muradov tak po pěti kolech na TKO ukončil Willa Fleryho a vlastně překvapil snad úplně všechny. Zároveň ukončil i nadvládu Willa Fleryho, protože teď vyhrával v oktagonu jeden zápas za druhým, takže máme novýho šampiona. Co se ostatních zápasů týče, tak tady můžu zmínit třeba Davida Kozmu, který byl tady hostem dokonce i u nás ve Spin Ránu, tak ten zvítězil ve třech kolech. Vlastně celou tabulku na tu se můžeš podívat na stránkách oktagonu. Co se týče dalšího turnaje, tak ten proběhne už příští měsíc, a to v Brně. Tam velkým tahákem bude Radek Roušal, který se tam postaví, bude tam taky Andrej Kalašnik. Bude to opravdu velký turnaj, takže další zápasení proběhne v Brně. Posloucháš Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Velký zdržení tady aktuálně hlásí D11, kde si postojíš při výjezdu z Prahy a štosuje se to tady až po nějaký 16. kilometr, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D5, od 18. kilometru směrem na Prahu se to tady taky štosuje. Na D1 zdržení hlásí 100 kilometr a to směrem na Prahu, takže na to dávej taky bacha. Jinak regiony, tak ty aktuálně jedou bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, ani tady to vlastně nevypadá úplně zle, ale přeci jen lehký zdržení tady vidím v Kbelský ulici, kde si postojíš ve směru ven z Prahy, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, ve který já už mám další vzkaz, tak si jdeme poslechnout, co tam naladíme.
1: Můžeš mi prosím tě zadat PSH a nikdo jiný. Díky moc a čus.
0: Nejnovější single od PSHček, klip natočený v Americe, velká pecka, hážu to tam, takže si to společně jdeme užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin

0: Králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
1: Jemná, ty vole.
0: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
1: Proč tam nebyl, ty vole?
0: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
1: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
0: Cože?
2: Co jsi měl?

0: Pěkně. Já ti rozumím. Já jsem totiž taky úplně vyřízený.
1: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pondělním Spin Extra. Dneska máme 3. srpna, no a to znamená, že školáci už jsou za polovinou prázdnin. Letí to opravdu neskutečně, takže užívej, dokud můžeš. Nás teď už čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, takže na to buď rozhodně ready. Samozřejmě i dál, tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Jenom ještě tady hodím takovou malou opravu. Před chvilkou jsem tady mluvil o oktagonu. A správně jste mě tady opravili, že Mahmud Muradov vyhrál už v 2. kole, ne v 5. Já jsem tady samozřejmě špatně přečet počet kol, který byl celkově dohromady. Každopádně, ještě než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně nějakých 29 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Všude je krásně slunečno jasno, no a krásně slunečno a jasno vidím, že nás čeká i zítra, kde bude dokonce až 38 stupňů.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Za 4 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas samozřejmě, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Dneska zůstaneme v našem rapovém světě a zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, taky Ice Cube. A do třetice nechybí ani Queen Latifah. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Ice Cube a taky Queen Latifah, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

0: Ladíš Radio Spain, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Ice Cube a taky Queen Latifah. Mám tady už od vás nějaký tipy, tak si to jdeme poslechnout.
1: No Jiříku, ale já si myslím, že jsou z jednoho města.
0: Tak tahle trojice nepochází ze stejného města. Ta věc, kterou tady dneska hledáme, tak má co dočinění s jejich profesí. Všechny z nich můžeme znát totiž ještě jinak než rapery. Všichni si zkusili ještě taky jinou profesi. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Ice Cube a taky Queen Latifah, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Rádio Spin!

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Travis Scott. Taky Ice Cube. A do třetice i Queen Latifah. My už teda víme, že hledáme nějakou profesi, kterou si všichni z nich vyzkoušeli, krom teda jejich hudební dráhy, tak si jdeme rovnou poslechnout, co teda typujete.
1: A myslím si, že to bude, že všichni mají společný to, že si zahráli v nějakém filmu nebo v seriálu.
0: Tak s podobným typem tady už bylo více z vás.
2: Všichni jsou herci nebo propojení s filmem, jakože.
0: Všichni z nich jsou propojení s filmem, jsou herci, to se tady opravdu objevilo hodněkrát a je to samozřejmě přesně tak. Všichni z nich se v nějakém filmu objevili. No a když už teda to kápli takhle rychle, tak to ještě trochu upgradeujeme. Zajímá mě, jestli tady mezi váma je i někdo, kdo mi dá aspoň jeden film od každého, kde si zahrál teda Travis Scott, Ice Cube a Queen Latifah. Schválně, jestli tady nějakýho filmového znalce máme, rozhodně nahrávej svoje tipy do naší mobilní aplikace, nebo mi můžeš cinknout i přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích a dálnicích, na těch dálničních tazích začneme a začneme konkrétně na D8, 29. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, hlásí velký zdržení, dávej na to určitě bacha, potom dávej taky na D4, 63. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku, postojíš si taky na D1, tady vidím zdržení u 160. kilometru ve směru na Prahu a zdržíš se tady, protože tady vidím, že probíhají práce na silnici, takže na to rozhodně dávej taky bacha. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, no a v Praze velký zdržení aktuálně hlásí Bubenečský tunel a to směrem na Holešovičky, vidím tam taky jednu nehodu, takže bacha na to. Bacha taky v Dobříšský ulici, kde se to štosuje směrem na Strahovský tunel, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, takže jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, rozhodně mi dávej vědět. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál, aby na těch silnicích byli taky v obraze. Automotospin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Ice Cube a taky Queen Latifah. Vy už jste správně uhádli, že všechny z nich spojuje to, že si zahráli v nějakém filmu. No a já se ptal, jestli tady mezi váma je i někdo, kdo dá všechny ty filmy dohromady, nebo respektive od každého aspoň jeden film, kde se teda objevili. No a nějaký tipy se tady skutečně ocitly.
1: Travis byl teďka v té Odyssey, že jo? Ice Cube, tak tam to je víc, tak bych řekl třeba Chlapci ze sousedství. A Queen Latifah, tyjo, to si teď nespomenu.
0: Tak je to přesně tak, samozřejmě Travis Scott teď je hodně spojovaný s Odysseou, která teď válcuje kina. Ice Cube, tak tady zmínění Chlapci ze sousedství, samozřejmě, mimo jiné to je třeba taky populární 21, 22 Jump Street. Queen Latifah, tu tady ale nikdo z vás správně neuhádnul, takže Queen Latifah, tu můžu prozradit já, si zahrála třeba ve filmu Poslední prázdniny. Film, který se točil dokonce tady u nás, v České republice, konkrétně v Karlových Varech. Ale těch správných typů se tady jinak objevila hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Dneska máme 3. srpna, svátek tak slaví Miluše, takže všem Miluším přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme na to, jak Sony reaguje na velkou kritiku na jejich oznámení, že už nebudou nadále hry vydávat na fyzických nosičích, už to budou pouze digitální verze. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. V rychlosti se jdeme ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí 30 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, všude krásně slunečno a jasno. Slunečno a jasno bude i zítra a možná až trochu moc, protože maxima ty se nám vyhoupnou až na 38 stupňů. Takže rozhodně opatrně, hodně vody, ideálně někde ve stínu nebo u vody.
1: Spin Radio.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petly na Rádiu Wave. Dávej do uší každej první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave.

Posloucháš Radio Spin, je to pár týdnů dozadu, co na scéně gamingu vzniklo velký drama, a to potom, co značka Sony oznámila, že už nadále pro PlayStationy nebudou vydávat hry na fyzických nosičích. To znamená, že už žádný CDčka, všechno pouze v digitální verzi na nějakým kódíku. Má to několik nevýhod. Tak za prvý, tu hru si vlastně nezapneš bez přístupu k internetu. Za druhý, nebudeš jí moct půjčit kamarádovi. Já si pamatuju, nevím, jestli to ještě stále takhle funguje, ale když jsem já chodil na školu a měli jsme vždycky nějakou hru, tak jsme si ji prostě s kamarádama půjčovali. Tohle už bohužel možný nebude. Takže proto se samozřejmě proti tomuhle rozhodnutí strhla obrovská kritika hráčů na internetu, tak jsem neviděl snad nic jiného než hráče, kteří si stěžovali na tohle rozhodnutí. No a teď po nějaký době se konečně k tomu vyjádřilo i Sony. No a Sony tak se vyjádřilo tak, že se nic měnit nebude, že od svého rozhodnutí neustoupí, a vlastně jako největší důvod udávají to, že 82% všech her, které se prodají, tak jsou pouze v digitální

kopiích. Nejsou to už právě ty hry na CDčkách, takže z tohohle důvodu se přestávají vyrábět a konkrétně se přestávají vyrábět od ledna v roce 2028. Takže vy všichni, co třeba CD rádi, co třeba sbíráte, tak máte poslední možnost si ještě ty svoje CDčka užít, vychutnat, nakoupit, protože bohužel už tahle etapa končí. Nevím, co si o tom myslíš ty, dej mi schválně vědět do mobilní aplikace Rádia Spin, no a my už teď pokračujeme s hudbou.

Posloucháš Radio Spin, léto máme v plném proudu, no a to znamená, že hudební akce jsou na každém kroku. No a s jednou super hudební akcí letos přišel i Mike Traffic, který teda přichází s akcí s názvem Afterwork. A je to akce, při který Mike Traffic bude po České republice jezdit se svým DJským setem. Nebude hrát ale sám, budou hrát taky hosti jako třeba Orion, Double J, DJ Noir a tak dále a tak dále. No a na některých vybraných zastávkách tak taky bude speciální pop-up s restaurací James & Co., což je restaurace právě od Mikea Traffica, restaurace, která mimochodem letos slaví taky desetiletý výročí, takže na některých zastávkách nejen, že si poslechneš super hudbu, ale zároveň se taky dobře najíš. Nejbližší zastávky, tak tady vidím, že budou v Mělníku a Příbrami, potom nás čekají ještě Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín, Hradec Králové, je tam toho opravdu mraky a mraky, takže z největší pravděpodobností se Mike Traffic se svým Afterworkem objeví někde i v tvojí blízkosti, takže mrkni na náš web radiospin.cz, tam najdeš všechny zastávky. Navíc celá tahle akce je úplně zdarma, takže rozhodně doporučuji vyrazit. Radio Spin!

Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. D11 hlásí štosovačku u 25. kilometru, a to směrem na Prahu. Dávej na to určitě bacha. Bacha potom dávej taky na D10, přímo u Prahy se to tady štosuje obousměrně, takže taky opatrně. D1, 153. kilometr směrem na Brno, tak tady vidím taky zdržení. No a v neposlední řadě je to taky D3, 72. kilometr kousek před Táborem, i tady si postojíš. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně nejhůř. Přeci jen ale nějaký zdržení tady na tebe číhá, a to v Bubenečském tunelu, kde si postojíš ve směru na Holešovičky. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a štosuje se to i z opačné strany, z Dobříšský, taky směrem na Barandák. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky varských, hradeckých, jihlavských, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, tak budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.

0: My už se pomalu, ale jistě dostáváme do závěru dnešního Spin Extra, takže jdeme na dnešní poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čágo Jiří, tady Jiří. Válíme se na pláži v Itálii, pust nám tam od Oriona na pláži, díky.
0: Jirko, velká závist, užívejte samozřejmě na pláži v Itálii. Vlastně teploty ani tak závidět nemusíme, protože my tady zítra máme mít 38 stupňů, takže jenom věřím, že u toho moře to je aspoň trochu chladnější od toho mořského větru. Takže Orion na pláži, jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, no a vítám tady už taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Tak Mára byl o víkendu na Spider-Manovi.
1: Ano, výborně.
0: Tak jaký to bylo?
1: Ale bylo to skvělý, já jsem si to fakt moc užil, takže doporučuji na to jít do kina a ještě doporučuji jeden film, a to je Obsession, to už je trošku díl, co to vyšlo, ale taky jsem to teďka shlídnul o víkendu a je to výborný, je to nechutný, takže buď to Spidey třeba s dětskama, anebo Obsession, prostě hororovka.
0: Dobrá. Což je horůrek.
1: Jo, yes. Jo, ono horůrek. To je prostě horor.
0: Kolikátej je to vlastně Spider-Man už s Tomem Hollandem?
1: Čtvrtej.
0: Už čtvrtej.
1: Já jsem myslel, že třetí, ale pak jsme to s kámošima počítali a zjistili jsme, že to je opravdu čtvrtej a že jich je naplánovaných ještě docela dost. Asi pět.
0: Tak pět ještě Spider-Manů, ještě s Tomem,
1: no, prejo.
0: No tak doufám, že to stihnou ještě dřív, než přestane vypadat na 12,
1: no,
0: protože to Tom Holland už podle mě je tak 15 let vypadá, že mu je pořád 15.
1: Furt stejně, víš, jo, Amerika.
0: No a ten horůrek Obsession, to, co jsem tak slyšel, to je od nějakého youtubera, nebo
1: je to tak, je to tak, je to indie, měli rozpočet asi 750 tisíc dolarů, což je strašně málo, jo, fakt jako hodně malý rozpočet a vydělali nějaký 412 milionů dolarů.
0: To je slušný.
1: To je hodně, hodně slušný a pracuje se s novým druhem takových jako jumpscareů, kdy to není taková ta klasická lekačka, že se graduje hudba a jenom wah! Ale je to opravdu jako psychický jako nátlak na mozek, kdy je ti jako nepříjemno, máš prostě takový nepříjemný pocit a ani nic jako nevybafne, ale je to takový novodobý jumpscary tam jsou.
0: Je to zajímavý, my už jsme se tady o tom bavili, že vlastně ty youtubeři teď docela jako fušují tady do toho filmového průmyslu, ano. A že takhle vlastně do toho přinášejí i nový jako styly, nový prostě
1: nový pohled
0: na tu věc.
1: A je to skvělý hlavně v tom, protože Hollywood si de facto neví rady, protože oni mají ty obrovský rozpočty, ale stejnak nedokážou přitáhnout takovou pozornost, jako je prostě mladý tvůrce, který do toho dá něco, co...
0: Minimum. Co se financí týče.
1: Co se financí týče, ale dá do toho to srdce filmařský. Což prostě ten Hollywood, jak je to korporát, tak už to asi neumí.
0: A lidi to teď prostě ocení, když je tam to prostě tak? To srdíčko cejtěj.
1: Po covidu se to vrátilo všechno.
0: No tak Máro, co dneska budeš řešit ty?
1: Hele, ještě se podíváme dneska do Polska, protože Polák přeplaval ze Švédska do Polska. 56 hodin, prostě týpek. Jako mohl jet s lodí, ale řekl, že ne. Tou plavu.
0: Třeba neměl už...
1: neměl na loď, tak to doplaval.
0: Neměl už zlotý, aby to zaplatil, tak musel plavat.
1: Je
0: prostě.
1: To jedna z teorií.
0: Tak na to si tady rozhodně počkejte s Márou, my se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 30 stupňů, je tam stále slunečno, jasno. Co se zítřka týče, tak tam to bude ještě o něco teplejší, dokonce až moc teplý bych řekl, protože 38 stupňů nás čeká zítra. Podobně to bude vypadat i ve středu, ale potom už se nám to zase, doufejme, začne chlazovat. Tak užívej příjemný zbytek dnes s Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Dáváš čelo spinu, s tebou Šemára, dneska svátek slaví Miluše, taky Milušem nezapomeň popřát. Máme pondělí, začátek týdne, tak já doufám, že si do něj stoupil v pohodě. No a už za malou chvíli pokecáme o Polákovi, který plaval ze Švédska až do Polska zcela dobrovolně. Jak k tomu přišel, jak dlouho plaval, je to šílený, za chvilku ti řeknu. No a taky ti řeknu a prozradím, kdy a kde pozorovat Perseidy nebo zatmění slunce. Hele, ideální na rande nebo na hezký večer, takže doufám, že tady máme nějaký romantiky. Dáme si taky tvoje tracky na přání, tak nezapomeň objednat do apky nebo na naše číslo. No a chill na spinu startuje právě teď. S tebou Mára, máme pondělí 3. srpna.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Pondělní Spin Ráno patřilo tradičně Radio Spin Music Impro,
2: který jsem si dneska vzal na starosti já, abych opět překonal domovu laťku z minula.
1: Tak to si myslím, že máš co dělat. Každopádně pojďme si poslechnout, jestli se ti to povedlo.

0: Přerušilo se. Fuá, kámo, jazykolam.
1: No, na to měl postřeh třeba ale taky Michal.
2: Hej, jako nechápu, já jsem to tady zkoušel v autě a asi musím jít taky chirurgii, ať mi dají dlahu na jazyk.
0: Jo, asi si taky vezmu dlahu na jazyk.
1: No, tak do zítra, aby si měl co dělat, aby se ti to uzdravilo. Každopádně my se na tebe těšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

Čo na spinu, s tebou Mára, a že jsou Poláci trochu jinde, už víme asi všichni. Umějí stavět dálnice na rozdíl od nás, proti Němcům jeli na koni, ale to, že jeden Polák bude plavat 56 hodin v kuse, to jsem teda fakt nečekal. Polský týpek přeplaval Baltský moře během prodlouženého víkendu. V pátek si prostě vyrazil ze Švédska a v neděli si to dorazil do Polska. Žádný spánek, jídlo ve vodě, 56 hodin plavání. Jo, a ještě k tomu vybral 166 tisíc euro pro děti, co se léčí s rakovinou. Tak co jsi dělal přes prodloužený víkend ty? Já byl třeba v kině. To je taky náročný. Dojít tam, koupit ten popcorn a hlavně ho všechen dojíst. Já jsem si koupil ten litr a půl. To chce fakt výkon. Hele, Polákovi velký shoutout. Já bych tohoto fakt nedal. So

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D11, 15. kilák směr Praha, 12 minut a taky neprůjezdný pravojízdní pruh. Poskokuje taky příjezd do Brna, to podá jedničce od 210. kilák, řekni tak člověk, Marku. No a čekáš tady kolem čtvrt hodiny. V regionech nehoda na 35C za Vysokým Mýtem směrem na Hradec, tady jsou kolony kolem 15. Crash je potom, nebo jdeme do Prahy, ale tady těch crashů je trošku víc. Na Novopatský směr k Belská, italská jižní spojka u Krče, dvě nehody na Průmyslovce, taky ještě další nehoda na jižní spojce u Laňáku směrem na Průmyslovku, tady kolem 10 minut, nehoda ještě na Sokolský, Vysočanský u Proseka a taky Bělohorská směrem na Pražský okruh, tady kolem třeba 8 minut. Tak prosím, hlavně už bez nehod, jezdí dneska opatrně a za chvilku ti řeknu třeba, kde pozorovat hvězdy, zatmění slunce, který se blíží, nebo Perseidy. Tak poslouchej dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou má rád 3. srpen, pondělí, začátek týdne. No a hezký začátek týdne má i Barča, protože Barča dneska slaví narozeniny.
1: Mohla bych tě poprosit, jestli bys mě zahrál Runaway? Poslala bych to sobě, protože mám dneska narozeniny. 26.
0: Nádherný věk. No tak Barčo, mega si užij svůj narozeninový den. Co mi říkala, tak přítel bohužel teďka musel na pracovní cestu. Ale to znamená, že Barča si může udělat prostě holčičí večer. Takže užívej s Kanye Westem, posloucháš Radio Spin a za chvilku o tom, kde třeba pozorovat Perseidy.

Čau na spinu, s tebou Mára, za chvilku si dáme rap DNA, ale ještě ti ale prozradím, kam zít třeba frajerku na rande, nebo jí udělat alespoň hezkej, fakt romantický večer. Blíží se totiž Perseidy, to znamená, že padá kosmický prach a je to totální romantika. Ale bohužel, jako všechno, není to jen tak, světelný smog to totiž dost komplikuje, takže z Václaváku vidíš tak maximálně, jak si kosmický prach šňupe někdo tak jako domů nosu. Ale pokud vyrazíš třeba na takovou Šumavu, tak 12. srpna úplný zatmění slunce. Začátek kolem 19.20 a to nejlepší kino kolem 8 hodiny večer. 13. srpna Roy Perseid, jak jsem říkal, kosmický prach, romantika jako blázen. Nejvíc je to taky i na focení, párkrát jsem to fotil, jsou to super fotky. No a konec srpna, tak ten je ve znamení sezóny polárních září. Já teda budu lovit, protože já jsem ještě žádnou nikdy neviděl a popravdě na severní pól nemám prachy, takže budu lovit v Česku, takže to jsou plány na nějaký romantický večer, teďka ještě najít tu buchtu, no. Nevadí, třeba se poštěstí. Hele, počasí, 33, je to hnus, teďka jsem byl na chvilku venku a už jsem zase zpátky v klimatizované místnosti a zítra bude ještě hůř, 37, pak by se prej údajně mělo ochladit, ale to až v sobotu, takže přežij vedra a nejlíp poslouchej Radio Spin, protože za chvilku rap DNA.

0: Rap DNA s tebou má rád, čo na spinu a po páté hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uvádnout, o jaký banger se jedná. No a minulý týden jsme zakončili s bangrem, který poznal jenom jeden jediný z vás. Já jsem čekal, že těch odpovědí bude mnohem víc. No tak si to jdem připomenout, takhle zněl sample. Diana Ross, Upside Down z roku 1980. No a co byl sample, nebo co byl výsledný track? A tento rozjede, hej! Samozřejmě, Chaos 97. Hej lidi. No tak uvidíme, jestli bude dneska víc odpovědí. Mělo by to být zase trošku složitější, protože co jako, má to být furt easy? Prostě ne. Tak dneska pro tebe mám 3 vteřiny a je to jenom clap, prostě jenom tleskání. Tak uvidíme, jestli to dáš dokupy. Uznávám. Je to těžký, tak prozradím, že se to objevilo na začátku jednoho tracku. Jakýho? To už je na tobě, tak uvidíme, jestli přijdou i další nápovědy.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má rád, čtvrt na šest. No a tady se roztrhl úplnej pytel s voiceovkama, s telefonátama. Já jsem samozřejmě za to extrémně moc rád, protože jsem ti před chvilkou pouštěl tady ten sample. No a ptal jsem se tě, jaký začátek tracku to je. No, hodně odpovědí přišlo, tak jdeme se na to podívat. Zkoušel to Lukáš.
2: Ahoj, a ne, je to náhodou Hector a Dřeb.
1: Taky Baru.
3: Čauko, tady Baru. Já si strašně nemůžu vybavit název, jméno té písničky, ale je to Hector. Přes koncí, jsem v depresi, už roky nemůžu.
1: Tak to je taky Dřeb. Co Viktor?
4: Ahoj, tady Viktor. Já si myslím, že je to Hector, Dřeb.
1: No a zkoušel to taky Alex.
5: Hector a Dřeb?
1: Ne.
5: Ne, tak nohy pěst.
1: Ne. Dřep to opravdu není. A já vám to teďka hezky porovnám. Takže takhle začátek dřepu. Jsem v koncích, mám deprese, už roky nemůžu. OK, pamatuj si rychlost a teďka dnešní sample. Mnohem rychlejší, mnohem. Ještě dřep. Jo, slyšíš to? Je to podobný zvuk, ale rytmus je úplně jiný. Ještě to zkoušel Zachy.
6: Ahoj, tak já si myslím, že sample je Ohanbí a Buka. Písnička Damage na začátku. Hezký den, čau Zachy.
1: No, tak se jdem poslechnout. Taky se tam tleská, ale tleskání je to dost jiný, protože dneska to zní opravdu takhle. Opravdu je to rychlý. No ale hodně blízko byl dneska Jarda a Jarda ti hodně pomůže.
7: Hele, myslím si, že to je Ben Christoval, ale nevím název písničky, ale...
1: Ben to totiž je. Dneska hledáš Bena. No a jsem zvědavý, jestli ho najdeš, protože na featu má ještě týpka ze Slovenska. Já to takhle nechám, ještě tady když tak nějaký nápovědy mám, ale říkám si, že když už víš Bena a že tam je Slovák, že už to dokupy dáš, tak naposled dneska. Tak přeji hodně štěstí.
0: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

stromy být zvěř, zvěř. Mlhá koupit dešť, let, sníh, smyk, exploze, zem. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí se.

0: Rap DNA s tebou Mára, za chvilku 17:30, no a my se jdeme konečně podívat na dnešní sample, rozlousknout si ho, podívat se na něj, tak se ho ještě dneska jednou pustíme. Hodně z vás typovalo, že to je ten Ektor a jeho dřep, ale potom přišel Jarda, poradil, že to je Ben, no a pak už to šlo docela snadno.
1: Tady Honza, slyšel jsem teď tu otázku a myslím si, že to je Benny Cristo Molly.
2: Ahoj, hele, tak nebude to Ben Cristoval a Ego s písničkou Molly, tak na podruhý, ale i tak se to počítá.
0: No, Lukáši, uvidíme, jestli se bude počítat Standa.
3: A čau, čau, tady Standa. Hele, je to Molly od Bena?
0: Ještě Honza.
4: Zdravím, je to Ben Cristoval a Ego. Myslím si, že to je písnička Molly.
0: No a úplně naposled byl Jirka.
5: Tak je to Ben Cristoval, je to Ego a písnička se jmenuje Molly.
0: Samozřejmě, samozřejmě. Ještě jsme si tady pouštěli ten dřep od Ektora. Hodně malý rozdíl, ale přece jenom poznal si. Takže dobrá práce tobě, za chvilku si tady banger pustíme. No a zítra budeme z Rap DNA pokračovat zase mezi 5. a 6. hodinou. Teďka si dáme ještě dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D11, 15. kilák směr Praha, kolem 10 minut, zavřený pravý jízdní pruh. Počkáš si ještě jednou na D11 a to na 98. kiláku směrem na Polsko a to zhruba kolem 10 minut. Poskakuje taky ještě příjezd do Brna po D1, 210. kilák, ale naštěstí už jenom na 5 minut. Co se týká regionu, tak tady vidím nehodu v Olomouci, Poestrova, jinak jsou regiony krásně průjezdný. V Praze se to úplně říct nedá, tady je hnedka několik nehod, jednu vidím třeba na jižní spojce u Krče, taky na Novopatský směrem na Kbelskou, počkáš se taky na Volzonce směrem do Holešovic, no a dobře to nejede ani na Dobříský, protože tam je taky nehoda směrem na Smícháč kolem 5 minut. Klasika je samozřejmě Pražský okruh, 23. směr D1, 15. kilák směr Ruzyň, obojí kolem 10 a taky k Barandovi poskakuje zhruba na 6 minut. Ode mě z dopravy všechno, no a teďka Ben, Ego a Molly.
6: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Podle tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, pondělí, začátek týdne, dohráli jsme si tady rap DNA, ale furt přichází jako voiceovky v tomhletom stylu.
2: Čau, tady Petr, zdravím tě s Lukášem z Čerčan z Díly a vím přesně, co je to za song a je to Hector Dřep. Čau.
1: Není, Petře, opravdu není, Petr ještě hodil fotku, tady prostě... Vypadá to jako Tesla, tak nevím, jestli Tesla vlastně chodí do servisu, asi jo vlastně, nebudu tady do toho kopat, to je jedno, ale dřep to opravdu není, já to ještě jednou pustím, jo, aby to fakt jako bylo úplně jasný. Takhle zní dnešní sample. A tohle to je Hector Dřep. Je to pomalejší, tak aby to bylo jasnější, tak si dáme Hector Dřep a od 6 do 7 hraju celou hodinu jenom podle tebe, už tam mám připravených pár tracků, tak budu moc rád, když doplníš, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš cinknout sem ke mně do studia 210 32 30 30 a track si nechat zahrát. Tak pro všechny fanoušky, který dneska typovali Hectora, tak posílám jeden dřep.

0: Posloucháš Radio Spin s tebou Mára, zakončujeme pátou hodinu, no a teďka nám startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, takže jakoukoliv voiceovku, telefonáty beru a prostě házím do playlistu. Jsem zvědavý, jestli tu hodinu naplníme, protože zatím tady mám jenom dvě voiceovky, jedna je od Honzy.
1: A mám rád, od Iza.
0: Takže jeden novej track od Iza z jeho albu EUP. Mimochodem Izo dneska v 8 hodin večer dropuje dva nový tracky, Lifestyle, Rockstar Lifestyle a myslím si, že ještě je Limbo, který budou asi podle mě na deluxe verzi EUPčka, uvidíme, protože Přebal k tomu tak jako napovídá. No a ještě zahraju pro Jerry.
2: Tak když tak Phoenix od Dresta, ale jelikož nevím, jestli to poslouchají, jestli poslouchá s přítelem Spin, tak by to bylo pro moji Andy a pro Verunku.
0: No tak jo, tak Verunce i Andy budeme posílat jednoho Phoenixe od Resta. Jaký další tracky budu hrát, tak to je na tobě, posílej voiceovky do naší mobilní apky nebo volej naše číslo 210 32 30 30. Podíváme se společně ještě v rychlosti na počasí, který je dneska fakt úmorný, 33 stupňů je tam pořád, večer se to stáhne na 22. Zítra bude kolem 38, bude celý den slunečno, no a ochlazení přijde asi až v pátek. Tak do té doby se drž, no a poslouchej Spin Radio. Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na Alianas.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Radio Spin je jediný

si nevyhrál. Nic si nevyhrál, boj stále si nevyzrál. Cítím se jak revenant, už nemůžu dál v zemi spát. Přede mnou je mise, kterou musím plnit, zenit mám. Daleko za obzorem s víc

0: podle tebe.
1: Ladíš čo na spinu, s tebou Mára, 6 minut po 6. pondělí, no a já doufám, že máš začátek týdne dost v pohodě. Pokud ne, můžeš si toho zpříjemnit teďka, protože odstartovala nám hodina, kdy hraju jenom podle tebe, takže můžeš objednávat buď to do naší mobilní apky, nebo na naše číslo, no a objednával třeba Roman.
2: Krásné odpoledne, Máro, spinaři, tady Roman. Tak když vidím to krásné počasí, tak si myslím, že to chce nějakou party a když zaspomínám na minulou neděli party s Pitbullem, tak tady prosím tě Fireball od Pitbulla, ať se to připomeneme. To byla docela dobrá jízda. Mějte se všichni krásně, obživíte, čau.
1: Tak na Pitbullovi v Letňanech jsem nebyl, ale dost jsem to zaregistroval, protože jsem se vracel od někud večer pozdě a najednou všude plešatý lidi. Ale normálně třeba jako holky plešatý, říkám, co se děje, všichni v košilích. A pak mi to docvaklo, že vlastně byl Pitbull v Letňanech. Je to mega hustý, co to dokáže udělat takováhle pleška. Každopádně zahraju ještě dvou Davidům, protože napsali zprávu, tak aspoň tak. Čau Máro, tady David, zahraj mi tam prosím něco od Ega, díky čau a bude to jenom pro tebe do studia. Tak díky moc, já jsem si tady navázal na tu letní pecku Fireball, žijeme len ráš, Ego, Robert Burian a tady uděláme pořádný léto party. No a ještě druhý David, ahoj, tady David, chtěl bych od Eminema Not Afraid, díky. Tak tohle to jsou dva další tracky, které teďka budu hrát. No a jestli chceš nějaký svůj track, objednávej do naší apky nebo na naše číslo. Rádio Spin. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, pondělí, no a jdeme se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát jenom podle tebe a jeden z toho je třeba pro Barču.
1: Já bych se dala vítězního oblouka.
0: No dobře, tak jdeme maniák, vítězný oblouk, taky Katka.
2: Ahojky Marečku, já tě zdravím po víkendu i všechny spinery. Zahraj prosím pro mého syna Páju, dneska to bude Viktor Šín, Rozdělený světy. Sluníčko moje, pozdravuj kluky, myslím na vás, držte se, pusu posílá máma.
0: No tak jo, a zahraju taky ještě pro Honzu.
3: Čus, prosím tě, pustil bys mi tam od PTK z té desky Karakoram Only Way Out is Through the Shit 2. Díky.
0: Honzo, taky moc děkuji za voiceovku. Z tohohle alba Karakoram tady mám dost tracků, zrovna tady ten jeden nemám. Když tak doplníme, to určitě není problém, tak jsem ti tady aspoň jako náhradu vybral, samozřejmě z toho stejného alba, to bych ti neudělal, ale dáme si Než nejsem dead. Tak posílám Honzovi, samozřejmě všem spinnerům, no a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pokračuje Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to D11. Tady je nehoda skoro celý den na 15. kiláku směrem na Prahu. Naštěstí už je to bez kolon, ale pořád se tam odklízejí trosky, tak dej bacha, ať v těch troskách neskončíš. Poskakuje ještě příjezd do Brna na 196. kiláku. Je to hlavně ta křižovatka s D2, ale tady maximálně na 5 minut. Nehoda je v Pardubicích na Dašický, boural se taky v Olomouci na třídě kosmonautů, jinak regiony šlapou jako po másle. To už se dá říct docela i v Praze, tady je jenom přece jenom pár nehod. Jedna je na Prosecký, další třeba na Dobříský, bouralo se taky v centrum na Opletalově a taky ještě hnedka u Vilzonky, tak na to když tak bacha. Jinak, kde si ještě chvilku počkáš, tak je Pražský okruh, 15. kilák směr Ruzeň a trošku ještě poskakuje Novopatská směrem na Kbelskou. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo, kam samozřejmě taky můžeš přidávat svoje tracky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
0: No a když už jsme samozřejmě u toho těch tracků na přání, tak si jdeme podívat na další tři tracky, které tady budu hrát podle tebe, budu hrát podle Dominika.
2: Ahoj, zdravím všechny, chtěl bych poprosit o zahrání písničky Separ, nechaj tak. Pro Robina Šiváka a tím ho zdravím, tak čau.
0: Tak Roberta zdravíme, pozdravíme ho s tím stejným albem, ale u Rob Kruh, protože to je naprostej banger a věřím, že Robert si to užije. Budeme se taky podívat do apky, tady Tony Reddy napsal čau čau, prosím zahraj, dáme party od Nigalda pro všechny, co sedí za volantem a co musí trávit tuto nekřesťanskou hodinu v práci, díky moc. Hele, už tu budeš mít doufám taky za pár Reddy a já ještě tady budu hrát Anet. Ahoj, prosím zahrajte mi do práce od Zuta, Česká Florida, ať mi to pěkně utíká, děkuju, jste boží. Anet, díky moc, příště voiceovku, mám to mnohem radši, když vás uslyším, takhle to musím číst a já moc číst neumím, takže nějak se to zvládlo. Tak další tři tracky, jaký budou další, posílej voiceovky nebo volej naše číslo, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin a s tebou má ráno a pomalu se blížíme do závěru mýho vysílání a hlavně hodiny, kdy hraju jenom podle tebe, tak to ještě určitě využij, buď to přes naší apku nebo naše číslo. No a kdo mi sem volal, tak byla před chvilkou Kája.
1: Tak já prosím od Ektora kancelář, já bych to chtěla poslat všem, kterým je teď vedro.
0: Všem, kterým je teďka vedro. Kája mi mluví z duše, i když tady mám klimatizaci, furt se nějak potím, prostě furt mi je vedro. No a komu je možná vedro, tak je Ondřej. Nazdár!
2: Čau Máro, čau Spiňáci.
0: Tak co je ti taky vedro jako Káje?
2: No, mám klimošku v autě, takže ne.
0: Takže ne? A venku, když jdeš ven, tak ti je vedro?
2: Jo, ale celý den na šichtě jsem se potil všude.
0: No a v mašině máš vedro?
2: Mám tam klimošku.
0: Máš tam klimošku, takže taky v pohodě.
2: No, jako ta klimoška, on je to takový sklení, jak to má hodně oken, tak se to vyhřeje fakt hodně, takže takových 25, 26 tam je, ale dá se to, no.
0: Ok, no a tak ty jsi měl dneska denní, zítra máš noční, tak jak budeš odpočívat teďka před noční?
2: Hele, přijdu domů, dám si sprchu a půjdu hrát CSko.
0: Výborný odpoček, tak to bychom mohli zahrát spolu. To bychom mohli zahrát spolu, Ondřej.
2: To je jasný, klidně, dáme večer.
0: Dobře, tak zahrajeme večer CSko. Tady s posluchačem, není to skvělý život, je to skvělý život. Hele, vybrali jsme tady Patrika, Kempači, Jaširu, chceš to někomu poslat?
2: Tak určitě to bude studia a všem, co poslouchají právě teď, ať mají dobrou náladu.
0: Super, no tak díky moc, Ondro, a večer CSko, těším se.
2: Díky, čau.
0: Čus.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, no a moje vysílání už je pomalu u konce, dali jsme ještě dva tracky na přání, jeden byl pro Honzu.
1: Ale potřebovali bychom nějakou osvěžující písničku, jsme v pizzerce a jen mám tady toto. Ale nechám to na tobě asi.
0: No bylo to na mě, já jsem vybral nakonec Letní Breeze, Samej, Gleb a Natka a ještě Pavlito.
2: Pavlito. Ghetto Romantika, třeba to je.
0: No tak jo, tak díky ještě za Ghetto Romantiku, takhle už je to všechno ode mě. Samozřejmě ty si ještě počkej na reprízu Spin Fresh Hits, ta tady startuje hnedka po mně a od 8 samozřejmě DJ Poeta s novou hudbou, možná nějakými i live sety, zatím nevím, zatím na Instač nic nedával, tak musíš se ještě nechat překvapit. My se společně ale ještě podíváme na počasí, protože venku je fakt šíleně, je tam kolem 33 stupňů, večer se ochladí na 22, zítra 38, celý den slunečno, tak se na to připrav, no a ochlazení přijde až v pátek, kdy má být 25 a má být zataženo. S tou byl Mára, těším se na tebe, zase zítra, ahoj.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
5: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Za 5 minut, 7 hodin, přesný čas a teďka startuje repríza Spin Fresh Hits.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady poslední červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a trackem Já si tě brát nebudu, kde se objevil i Ben Cristovao. Moderní folklorní hudba, opravdu něco u nás nezvyklýho. Mě osobně to baví moc. Dneska už se s touhle peckou ale loučíme. No a rozloučíme se i s Rukem a trackem Než to bylo cool. Svižná věc, Ruk už je ostřílený MC tady na naší scéně. Dneska ale bohužel jeho track Než to bylo cool taky končí.
3: Dělal jsem ty věci ještě než to bylo cool. Holky chodili si sedat na mý péro jak na tůl.
2: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je dvojice Řezník a Hades. Nedávno spolu vydali desku Drockstars a my tu máme stejnojmenou pecku z téhle desky. Posledně to bylo místo 11. Dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Valinku a DJ Fejta, ty se nedávno spojili na desce Dvě mouchy jednou ranou, pořádná boombepová nálož, všechny milovníky oldschoolu to muselo určitě potěšit, my tu z téhle desky máme track Co se děje.
1: Hitparáda Spill Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky čas na dnešní první novinku, ta je od Viktora Kala, ten pár dní dozadu vydal EP Bojím se být sám, kde se

0: Přerušilo se. Fuá, kámo, jazykolam.
1: No, na to měl postřeh třeba ale taky Michal.
2: Hej, jako nechápu, já jsem to tady zkoušel v autě a asi musím mít taky chirurgii, ať mi dají dlahu na jazyk.
0: Jo, asi si taky vezmu dvahu na jazyk.
1: No, tak do zítra, aby si měl co dělat, aby se ti to uzdravilo. Každopádně my se na tebe těšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: Jsi slyšel Smeka a jeho Hardest, název tracku tady mluví sám za sebe, opravdu tvrdá pecka a díky vašim hlasům teda dneska na sedmičce.
1: Hitparáda z Pure Fresh Hits, novinka.
0: No a máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Under My Pillow, který je v labelu Corzo Records, label založený Paulí Garandem. Pod tímhle labelem tak Under My Pillow vydal nedávno svoji první desku a my tu z ní máme track 2020 Vision, kde se objevil i Sofian a Matthew, takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka 2020 Vision.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberou.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo čtvrtý.

0: tancu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulí Garant. Paulí se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby on sám začal tvořit hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává opět Izomandias s trackem A mám rád. Je to track z jeho nový desky Exit u palice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Hector, dávají do takového latino-kytarového beatu a společně to zní opravdu skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první. Yeah.

číslo. Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos. No jen na muže každej a lovené jen tak někdo. Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

čau. Teďkon Jiřu spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Pondělní Spin Ráno patřilo tradičně Radio Spin Music Impro,
2: který jsem si dneska vzal na starosti já, abych opět překonal domovu laťku z minula.
1: Tak to si myslím, že máš co dělat. Každopádně pojďme si poslechnout, jestli se ti to povedlo.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin. Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřešit hovno. A haters...

0: rapu v republice.
1: Vypracám.

0: Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí

0: Všetky zdravíme, moje meno je Supa.
1: Moje meno je Delik.
0: A práve počúvaš Rádio Spin.
1: A moju reč.
2: Československá scéna Rádio Spin.
3: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Pondělní Spin Ráno patřilo tradičně Radio Spin Music Impro,
2: který jsem si dneska vzal na starosti já, abych opět překonal domovu laťku z minula.
1: Tak to si myslím, že máš co dělat. Každopádně pojďme si poslechnout, jestli se ti to povedlo.

0: jako nechápu, já jsem to tady zkoušel v autě a asi musím jít tak chirurgy, ať mi dají dlahu na jazyk.
1: Jo, jo, asi si taky vezmu dvahu návyk.
2: No, tak do zítra, aby si měl co dělat, aby se ti to uzdravilo. Každopádně my se na tebe těšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.